0: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Lukáši, ty jsi chtěl reagovat, jak jsme se bavili o těch, jak jsem zmínil ten seriál letecký katastrofy, říkal jsi, že jsou to starý případy.
2: Často jo, a prostě, ale díky těmhle těm případům to letectví samozřejmě se posunulo dál a je to prostě o to víc sofistikovanější, komplexnější a myslím si, že se ty piloti školejí daleko líp než předtím a snaží se, prostě celkově se snaží, aby ty piloti byli vycvičeni tak, aby se předcházelo těmhle těm událostem. Takže nezanevste na lítání, je to furt nejbezpečnější. Jestli jezdíte z Prahy do Brna, tak je to několikanásobně nebezpečnější, než letět letadlem. No,
1: to je jasný.
2: Myslím, autem, jestli jezdíte, jo. No, jo, na motorce možná to ještě horší, ale...
1: No, to je stará pravda, se opakuje furt. Jako, když se někdo bojí letět, že jo, na dovolenou letadlem, tak se mu... Ale to je zase asi o psychice, když mu budeš stokrát vysvětlovat, že je to mnohem bezpečnější, než jezdit autem a dáš si tu práci a vypočítáš statisticky, kolik lidí se zabilo v autě a kolik spadlo letadel. A propo, kolik padá letadel ročně takhle na světě? Vy máš nějaký přehled?
2: Nemám, upřímně ne, nemám. Teď bych určitě plácnul nějakou blbost, tak to říkat nebudu radši. Ale jenom jsem chtěl říct, že samozřejmě jako to letadlo je bezpečný v tom, že tam nejenom jsou ty piloti, ale samozřejmě tím, že dělám na řízení letového provozu, je tam prostě i ta pomoc z té země. Prostě ty řídící, kteří jsou na zemi, tak samozřejmě pomáhají taky a prostě je to kombinace všech těchto z těch lidí, co pomáhají k tomu, aby ta doprava byla safe. A proto je to mnohem bezpečnější, než když jedete autem, čumíte do telefonu na dálnici. Jo, to prostě, tam je takových rizik na té dálnici, které prostě jsou dávno, už dávno eliminovaný v tom letectví. Jo, a samozřejmě pokud ten člověk na to, nebo nemá ten pohled do hloubky toho, jak to letectví se vyvíjelo, tak ty detaily nemůže znát a proto by bylo dobrý jako těm lidem to přiblížit. Tam prostě ty věci, které my teď řešíme třeba u aut, tak jsou v letectví dávno vyřešený, protože prostě tam byla prioritizace té bezpečnosti už daleko předtím, než to třeba vzniklo u aut. Jo,
1: takže už se tomu dávno předešlo, dejme tam.
2: Snaha o to byla samozřejmě, já teď detailně to nedokážu asi líp popsat, ale tam prostě tam opravdu se natolpělo tak moc, že je to opravdu daleko.
1: Řízení letového provozu, říkáš.
2: Ano.
1: Tam pracuješ.
2: Jo, ale...
1: To jste vy v té věži.
2: No, to je taky komplexní jako zaměstnání.
1: No tak tam nám to přibliž, jasně.
2: Ne, samozřejmě tam jsou řidiči, kteří řídí dopravu, někteří jsou i na té věži, ale pak je tam administrativní budova, kde sedím já a samozřejmě tam jsou například projektoví manažeři, kteří se snaží pomáhat. Co jsem já teďko, pomáhají například budovat infrastrukturu, která bude v budoucnu řídit drony, tak to jsem na tomhle tom oddělení jsem já. Takže tam je spousta projektů od staveb až po softwarové inženýrství a ty projekťáci nebo ty ostatní lidé v té budově pracují pro řízení toho provozu tak, aby pomáhali rozvíjet a například nakupovat nové systémy pro to, aby to řízení toho provozu mohlo v budoucnu fungovat dál.
1: Takže to je komplexní věda, když tomu říkat ano. Věda. Od letišních hasičů a servisních vozidel až po projekty přistávacích a startovacích dráh.
2: Je
1: když
2: tak
1: mě zastav,
2: to,
1: jako jestli říkám, je nesmysly. Až po prostě technologie, které řídí digitalizaci, ještě to je slovo, toho provozu, aby se tamhle někde Franta s Pepou nesrazili.
2: Dá se to tak jednoduše říct, ano.
1: No my musíme mluvit jednoduše, protože my tomu prdla i zrozumíme, rozumíš?
2: Je to
1: takže
2: tak.
1: Sofistikovaně si klidně mluv, ale...
2: Dobře.
1: Já to budu to. Ještě něco k tomu dopravnímu letectví, no o to se chci pomalu dostat, ale taková nakonec je to tvoje profese nebo zaměstnání, ale tvoje profese je tedy akrobatický lítání.
2: To je vrcholový sport, jak jsme se bavili.
1: Profese je řízení letového provozu, projektový manažer seš.
2: Ano.
1: Nebo, dobře, to je profese, sorry, no. Tak
2: nemá.
1: Lítání v tom malém letadílku, to je sportovní akrobacie.
2: Ano.
1: Jak vypadá kokpit tady toho ultralightu.
2: Není to ultralight.
1: To znamená šaltpáku, spojka, brzda, plyn, jo, nebo jak to
2: ne, je? Ne, ne, ne, a není to ultralight, ultralight je ještě jiná kategorie letadel, tohle je normálně letoun. Jo, ultralight, to jsou ještě jako letadla slabší konstrukce, lehčí. Tohle jste...
1: Tady mají i motor skoro.
2: No, mají motor. Kluzáci nemají motor.
1: Ke kluzákům se ještě dostane.
2: Ajaj. No. No ne, takže to je normálně letoun, má motor, váží 600 kilo a právě je velmi robustní a silný, takže vydrží ty přetížení, o kterých jsme se bavili, protože představ si, že to najednou táháš 10G, to už jsme si tady probírali, tak to letadlo má v tu chvíli 6 tun, jo. Takže to musí vydržet hodně.
1: Tady ten prcek. Jako,
2: takže to... máme tam motor, je to šestiválec, boxer, Lycoming.
1: Připodobně je šestiválec k nějakému automobilovému motoru třeba. Já nejsem šestiválec, za to šestiválec, to jsou takový ty silnější auta, ne?
2: Silnější auta, ano.
1: Šestiválec, osmiválec.
2: Jo, já teď jsem fakt přemýšlel, který Ferrari ty mají 12, nebo, nevím.
1: Ferrari, ty je vinek, ty jsou magoři. Ale já jsem měl, já jsem si po revoluci koupil takový vojetej Renault 30, nebo jak se to jmenoval.
2: No ty jsou dobrý, jako.
1: To byla, v tom jezdil prezident francouzský, ty vole. No, ale ne v tom mimo konkrétním, jo, ale v tom jezdil.
2: Já jako nevím, jestli se může jako v rádiu říkat ta značka, ale mám samozřejmě taky.
1: Ale no,
2: tyhle ty
1: je,
2: auta jsou měl... super, jako, to je, já mám ale taky, právě šestý... mám Rafala od Renaultu. A tím jezdí francouzský prezident.
1: No, to taky jezdil francouzský.
2: Jo, no vidíš, tak to máme dohromady společný.
1: No, to byl šestiválec, člověče, nebo zkrátka, ty letadla mají silný motor, šestiválec, jak říkáš.
2: Ano.
1: A jednu vrtuli.
2: Jednu vrtuli, velkou vrtuli. Ona je fakt jako velká, jednu vrtuli.
1: Kolik má jako v průměru, když ty dvě...
2: To je skoro 2 metry. Ježiš, teď jsi mě dostal, no. Jako... Skoro dva metry.
1: On lítá ve svým letadle, neví, jak je velká vrtule, no tohleto. A to je,
2: já myslím,
1: to
2: že...
1: je stříbrný a bronzový medailista mistrovství Evropy.
2: Jak jsem ve stresu živě, víš co, tak si...
1: Ne, já jsem si tě nechtěl rozhodit.
2: Myslím, 1,85, něco takovýho.
1: No, tak skoro 2 metry, no. Mm. A je vrtule větší než ty, Jochu.
2: To není.
1: Není, jo. Ty jsi větší, jo.
2: Já mám 1,85, no tak stejně, no, ale...
1: No, jste tak zvrtulí na stejno, no, dobře.
2: Ale ona bude si určitě, si... Bude, teď jsem se určitě seknul, nebo je velká jinak, ježiš, to zase dostanu od kluků z týmu.
1: To se já to vyprdím.
2: Takže zdravím kluky z týmu, jo, našeho Future Vehicles, my jsme takový, já bych to řekl, takový kvíni v letectví, protože takový misfits. Každý je úplně jiný, to je stejně jak v kvínech. Jo, ale myslím si, že to, co děláme, děláme dobře.
1: Tak si Queeny pak pustíme.
2: Pustíme, no.
1: Připraveného něco jiného.
2: A počkej, my jsme to nedopověděli.
1: No, tak povídej.
2: Ale já nevím, kde jsme skončili.
1: To jsi, taky ne.
2: Jo, takže máme motor, vrtuli.
1: Vrtuli, no. A já jsem se ptal, jestli je tam
2: my ovládáme...
1: volant jako šelpák a brzda hlavně. Víš, že to začajtluješ
2: brzdu máme vzduchu. Taky, brzdu máme. Hele, máme.
1: Máš brzdu, jo?
2: No jasně, máme.
1: Letadle brzda.
2: No jasně. Na ty kolečka, ne? Jako to je
1: nejist... Jo, vlastně na zemi, no, no. Jasně. Ale ve vzduchu to nezašajfluješ teda.
2: No, zašajfluješ to tak, že to letadlo tak utrhne, že zabrzdíš jako kobrou a můžeš zabrzdit, no, ve vzduchu. Co by se nelíbilo těm, co lítají dopravně, to je jasný, ale my můžeme i zabrzdit takhle, no. V tom
1: a co to letadlo se pak zastaví?
2: Jo, můžeme zastavit takhle, no. Ty vlastně to letadlo tak zarveš tím kniplem k sobě, že ho vlastně... nechci použít prostý slovo, ale vypíčíš takový pitch, jo, že prostě postavíš to vlastně proti vzduchu, vůči kterému letíš a ona jako zabrzdí prostě. Jo,
1: ale ty pak vlastně padá, to, logicky.
2: No, chvíli tam drží na vrtuli.
1: Aha.
2: Můžeš to i chvíli držet.
1: Jako vrtulník, jako
2: vrtulník, no a pak po nějakých vteřinách to samozřejmě chce padat, tak musíš potlačit, takže knipl před sebe potlačíš a tím zase nabíráš rychlost jak kolo z kopce dolů, tak aby ovýval vzduch křídla a začneš generovat vztlak a letíš.
1: Lukáši, to umíš tenhle ten manévr?
2: Jo, už jsem se ho naučil, no.
1: No dobře, a když jsi se ho učil?
2: Ale jako... ještě jsme odběhli od toho, co tam máme. Máme tam knipl.
1: Jo.
2: Abych vysvětlil vůbec, máme tam knipl, to je...
1: To je šaltáka taková.
2: No, taková tyčka mezi nohama prostě, kterou hejbeš.
1: Tyčka mezi nohama, to zní hezky.
2: Pak tam máš pedály, pravej, levej, budu říkat, a ty ovládají ten vocas vzadu. Když vyšlápneš pravou nohu, tak takzvaně směrovka, to je taková ta ploška na tom ocasu vzadu, se vyhne doprava a letadlo má tendenci klonit doprava. Jo, levá doleva a tím ovládáš i na zemi brzdy. Když máme dvě kolečka a když pravou lehce zabrzdíš, tak jedeš doprava, a když levou lehce zabrzdíš, tak jedeš doleva. A funguje to tak, že musíš jako špička mamačka tu brzdu. Jo, když celou ploskou nohou ty ovládáš tu směrovku, tu ploutev vzadu, a špičkou nohou, když do toho ťukneš, tak zabrzdíš kolečko pod sebou.
1: A ty takový na křídlech, jak jsou ty...
2: Jo, tam jsou klapky
1: buď letíš nahoru, nebo letíš dolů, že jo?
2: No ne, ty klapky... tak ty máš horizontální vlastně část ocasů a vertikální, a na té horizontální je takzvaně výškovka. Ta se pohybuje nahoru dolů. Když přitáhneš knipl k sobě, výškovka jde nahoru, nabírá jak lopata ten vzduch a letadlo chce letět nahoru.
1: Jasně.
2: Když potlačíš, tak ta výškovka se sklopí dolů, nabere vzduch ze spoda
1: a jdeš dolů. K zemi.
2: Jo, a na křídlech máš zase takzvané křídílka, takže když dám knipl doprava, teď abych to neřekl blbě, tak na pravý straně se ti zvedne křídílko nahoru, na levý dolů. A otočí, vlastně to letadlo se otočí kolem podélné osy doprava. Když dáš knipl doleva...
1: Podélná osa je od čumáku k ocasu.
2: Jo. A když dáš vlastně knipl doleva, tak zase naopak na levý straně křídílko jde nahoru, takže nabírá vzduch, křídle tlačený dolů, a na pravý straně jde křídílko dolů, nabírá vzduch ze spora, takže se chce dostat nahoru, a tím začneš točit výkrut doleva.
1: To je jednoduchý.
2: No, u akrobatického letadla máme klapky. Ty jsou zbytečný u akrobatického letadla, ty si můžeme probrat potom.
1: Normálně Lukáš vždycky urve ty klapky, protože jsou zbytečný. Sara se... Vrtule?
3: Můžu upřesnit vrtuly.
2: No, ale podle toho, jakýho letadla?
3: Ano, já bych upřesnila tu vrtuly, jak jste hledali, takže u sportovních letounů akrobatických je to v průměru 180 až 2 metry, například Zlín Z50, na který vzali.
2: No vidíš to.
3: Pokud si pamatuju, tak to byly 2 metry.
2: Tak se mi nesměj, že to neumím.
1: Já jsem se nesmál.
3: A já jsem se radila s Googlem.
1: No ale já jsem se nesmál.
2: Ale počkej, já ti to najdu u Extrio hned. Protože takhle, my máme čtyřlistou, ta má dokonce o pár centimetrů menší průměr než
1: třílista. To jsou ty čtyři fanfrdníky takhle, jo? Do kříže, jakoby, ta vrtule.
2: Ano, přesně tak. Kolik má...
1: Protože jsou dvoulistý, jsou častý, ne, ty vrtule?
2: To právě z líny mají dvoulistou, a pak, aby byla větší jako síla, tak začal dělat třílistý u akrobatů. Pak je čtyřlista... Ta je specifická v tom, že generuje méně hluku, jo, to je docela zajímavý. Ono má trošku menší gyroskopický moment, protože jak tam vlastně ubereš ty centiáky té vrtule, byť máš čtyři listy, tak máš menší gyroskopický moment.
1: Ale,
2: no tak jak jsem řekl ty 2 metry, počkej, tak ta extra, když to tady koukám, a teď tak ta má 198 cm. Hele, dobrý, tak...
1: Da jo, hele, kluci v týmu, nebudu říkat, že jsi úplně blbec, že nevíš, kolik má v průměru tvoje vrtule, jako, ale co jsi chtěl říct, že to lítání dámy, to je teď mířeno na vás, jo. Je v podstatě docela tedy to lítání sportovní. Je docela erotický sport, erotická, dejme tomu profese, nebo jak to mám říct. Protože jestli jste dobře poslouchali Lukáše, jak popisoval, jak je vybaven kokpit, tak co si pamatuju dá, a to si se tak smál. A nemohl jsem se dlouho soustředit se zpátky k tomu, co si říkal. Tak, mezi nohama máte takovou tyčku.
2: Nebo tyč.
1: No, nebo tyč. Podle toho, jak je zdatný pilot, kterou tam takhle různě kroutíte, a hlavně potom nohama ovládáte ten ocas vzadu, jsi říkal, tak to může být docela zábavný, ale pojďme hrát, se nám to docela dobře rozjíždí. Další tvůj oblíbenec Ozzy Osbourne, pokud se nemýlím.
2: Ano, je to tak.
1: A píseň, jo! A píseň, počkej, to řeknu já, to jsem chtěl říct já. Mama, I'm coming home si vybral. A proč si vybral tuhle písničku?
2: Protože jsem na ní létal airshow i freestyle teďkom, takže proto.
1: To byla jak krasobruslení, víš, jako si dáš ty figury.
2: Jo.
1: A na to lítáš a to hraje normálně dole na tom lešišti, naplní pecky
2: ano.
1: z lepráků. Jo?
2: Ano.
1: A ty na to lítáš ten a to byl nějaký romantický let, nebo?
2: Možná jo, ne, nevím, ale snaží se vždycky vybrat písničku, která jako bude sedět těm prvkům, naladit to na to, tak jsem si teďkon vybral tuhletu písničku, snažil jsem se na to naladit, ale příště vyberu zase nějakou jinou zajímavou, protože občas prostě to nedokážu zaletět přesně tak, jak bych potřeboval do té písničky.
1: To je úžasný, ty vole. Krasolítání vlastně.
2: Jakoby
1: krasobruslení,
2: jo, no.
1: Krasolítání. Jsem zvědavý, až budete s klukama s těma letadlama hrát hokej, teda lidi. Nahoře, no to bude celá masakr. Ale dotaz, ale pozor, teď vážně, my celou dobu se bavíme vážně. Ty lidi koukají, jak tam děláš ty výkruty a pády volný a nevím, co všechno možného. Já ty neznám tady tu terminologii těch vašich triků. Tak oni z lepráků slyšejí konkrétně Mama, I'm coming home od Ozzyho.
2: Mm-hmm.
1: A ty to slyšíš ve sluchátkách taky, no to musíš, ne, abys podle toho letěl.
2: No někdy jo, někdy ne, podle toho, jak se nám to podaří nastavit. A ty byl docela vtipný, já jsem letěl airshow v Jaroměři, měl jsem tam, a teď myslím, že jsem tam měl Metal Crew, Guns N' Roses, i tu Mama, I'm coming home. A já jsem přistál a kolega z našeho týmu Future Vehicles říká, no jako, to bylo zajímavý, jako ty jsi to docela trefil prostě, jsi lítal do té muziky a říkám, prosím tě, já jsem slyšel prvních 10 vteřin, pak celých 12 minut nic. Takže jsem se jako lítal, oni hráli ty písničky a pak jsem se dozvěděl, že jsem se trefil. Jo, prostě to byla jako náhoda.
1: Počkej, je to teda tím, že ty, když si připravuješ, jo, to vystoupení,
2: ano.
1: Ty figury, tak si pouštíš tu písničku do sluchátek v letadle,
2: někdy,
1: nebo ne?
2: Někdy to jde, někdy ne. No. Ale ano, při tréninku to zkouším, ono to samozřejmě není úplně, zatím to nemáme úplně vymakaný, aby to bylo jednoduchý ovládat, ale jde to. A nebo se to dělá tak, že dole hraje prostě reprák, kolega jde s vysílačkou k tomu repráku, naladí moji frekvenci, nebo já si dám stejnou frekvenci, jako on má.
1: To jsem chtěl slyšet.
2: A tak to pustí.
1: Aha, takže to trénuješ, jak dlouho trénuješ tady to vystoupení na tu muziku? Tímhle způsobem, že ti to pustí do kebule.
2: Jak dlouho letím tu sestavu, nebo jak dlouho trénuju, než to vyjde vůbec někdy?
1: Ano, jak dlouho trvá, hele, to může kolik trvat, je to tréninku?
2: To je hodně, jako ten freestyle nebo tu airshow naladit tak, aby to bylo na muziku, může trvat i jako roky, protože prostě to je opravdu, po každý máš jiný podmínky, jinak fouká vítr, jiná teplota, máš jinou náladu, tvoje časomíra v hlavě taky funguje po každý jinak, takže prostě ta výhoda podle mě u mě je ta, že jak jsem dělal trochu do muziky, tak ten rytmus v hlavě mám, takže prostě já teoreticky i tu muziku můžu slyšet jenom nějakou část a pak si to dokážu doladit v tom letadle.
1: To jsem se chtěl právě zeptat, to znamená, tobě stačí třeba 4 takty, pak už to neslyšíš, ale jak to máš natrénovaný,
2: přesně tak,
1: tak vlastně už ten rytmus a ano. tempo hlavně, ty skladby už máš tak vžitý, že už jedeš po paměti, dá se říct.
2: Ano.
1: Jo?
2: Je to tak, dokážu to, nebo já když takhle. Pro mě je ale právě hrozně těžký postavit ten freestyle správně, protože tu muziku znám a mám rád muziku, takže já si vždycky sednu doma a přemýšlím, co tam jako jak dám a nejvíc frustrující je to, že tam je úplně super muzika a teď já vymýšlím prvek, který by tam šel a najednou zjistím, že nemám na další prvek dostatečnou energii, takže já vlastně tím, jak to beru moc komplexně, tak mám někdy problém to vlastně poskládat dohromady, jo, že to je vlastně někdy i na škodu. Že vlastně, když slyšíš tu muziku a víš, jak je to dobrý, tak tam chceš hodit něco fakt super. Jo, pak je tam znova nějaká část té písničky dobrá, chceš tam hodit znova super věc, jako akrobatickou. Ale když ty dvě věci v obě žerou tolik energie, že je nemůžeš navázat na sebe, tak prostě pak skončíš hrozně nízko například, protože ti ty těžké prvky sebraly tolik energie a už nemáš prostě na to doletět dál bezpečně. Jo? Je to fakt složitý, já teď to možná nedokážu jako jednoduše vysvětlit, ale není to úplně jednoduchý.
1: Ne, já si myslím, že to pro pochopení jednoduchý a teď mluvím fakt vážně. To zní strašně zajímavě. Já poprvé v životě slyším, že by se akrobatický lítání takhle lítalo na muziku a v podstatě vyjadřovalo uměleckým způsobem, jaksi tancem ve vzduchu.
2: Ano.
1: Charakter té muziky a náladu té muziky.
2: Je to tak, no.
1: Ty vole, to je luxus. To je dobrý, člověče, Lukáši. Akorát ty motory moc vrčej, no, to je no. Hele, řeklo se, že, řekli jsme to? Proč Mama a MK Mimonu? Protože jsi na tom,
2: teď jsem na to
1: měl
2: letal.
1: Tu figuru, ano.
2: Je, no, celou sestavu jsem na to letal.
1: Tak, přátelé, představte si Lukáše Pařízka, jak ve vzduchu nad vámi v odlesku zlatavého slunce tančí nádherný tanec, letecký tanec na hudbu Ozzyho Osbourna. Teď si nedělám prdel. Teď to myslím vážně. Úžasná představa.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: 5 minut po 21. hodině vás od mikrofonu Rádia Beat zdraví Dan Kohout. Roková zpovědnice je v plném proudu a mým dnešním hostem je Lukáš Pařízek. A já to ještě pro všechny zopakuji, kdo je Lukáš Pařízek. Český akrobatický pilot, mistr republiky a několikanásobnej vícemistr republiky. Stříbrný a bronzový medailista z mistrovství Evropy v akrobatickém motorovém létání a medailista z mistrovství světa v akrobaci kluzáku. Prosím vás, nepleť si s klouskama, to je houba, kluzák je něco jiného. K tomu se samozřejmě ještě dostaneme. Ale Lukáš je i, a nebudu to říkat, až pak.

0: Taková zpovědnice.
1: Ano, a mým dnešním hostem Lukáš Pařízek, pilot. Před chvílí jsem to připomínal a pozor, teď už první, nebo jeden z prvních vzkazů. Ahoj do studia, super rozhovor, sice nejsem pilot, ale na vojně jsem z vrtulníku skákal v Chrudimi. A skvělý výběr hudby, napsal František.
2: Super.
1: Já bych se chytil toho skvělý výběr hudby. Františku, díky za tuto poznámku. Půlku celého repertoáru dnešního večerního vybírá právě Lukáš Pařízek, protože je to rocker, má rád klasický rock, ačkoliv je to, jak jsem říkal, tak trošku cucáček, ale ne, on je to, samozřejmě, a je mu 35, já prostě lidi, kterým je 35, tak to jsou jako moje děti, že jo, tak já to myslím dobře samozřejmě,
2: jo,
1: ale jako vůbec ne nějak hanlivě, to bych si v životě nedovolil. Ale pozor, zpátky se vracím k Františkovi, skvělý výběr hudby. Než budu pokračovat, tak ještě vás vybídnu, pokud chcete se Lukáše Pařízka na něco zeptat, ať je to lítání, akrobatické lítání, prostě vůbec z této profese letecký, já o tom vím fakt prty, jo, tak se klidně ptejte. On vám rád odpoví, budeme rádi, když napíšete SMS-kami nebo mailem. Tak, a teď té hudbě. Jak jsem už naznačil před koncem té první hodiny, že jo, nějak to bylo?
2: Asi jo.
1: Že Lukáš totiž není jenom pilot. Lítá na Osborna, že jo, dělá figury na píseň Mama, I'm coming home, ale on totiž i hraje sám.
2: Je to tak, no. No. Už to není tak často, ale bývalo to i víc, no.
1: A muziku, my si pustíme tvoje kusy. Samozřejmě, zajímavý cover verze, dá se říct. Teda jednu cover verzi a pak tvoje vlastní.
2: Pak jsem vybral dvě vlastní. No,
1: no a to si v téhle hodině budeme pouštět. Muziku. Tak já jsem se chtěl zeptat tak úplně debilně, to jsou takový, to dostáváš asi hodněkrát tady tu otázku. Já tím nechci své kolegy z jiných médií nebo z nějakých těch rozhovorů hánit, to rozhodně ne, to nechci. Ale určitě se ti všichni ptali, Lukáši, a jak jsi se ty vlastně dostal k létání? Tak já se zeptám, Lukáši, jak ty jsi se vlastně dostal k létání? A potažmo, Lukáši, jak ty jsi se vlastně dostal k hudbě?
2: Jo, tak. Já se k hudbě rozhodně dostal dřív, než k létání. Já sice jako malej jsem snil o tom být pilot, ale byl to fakt jenom takový jako dětský sen, a protože moje rodiče mě vedli ke sportu a k muzice, oba hrajou na něco, mamka hrála na klavír a táta na kytaru, takže jsem to dostal na první dobrou, že jo.
1: Si to můžu poznat. Když to spojím, ty tvoje profese, ty jsi vlastně ulít na hudbě.
2: Jakoby jo, no. Já jsem, a ten, teď se nesměj, jo. To by...
1: Já se nikdy nesměju.
2: Já mám hotovou základní uměleckou školu na příčnou flétnu.
1: Nekecej.
2: No, to, jako už si to podle mě nepamatuju moc, já jsem to teď zkusil doma, ještě nějaký základní melodie, tak jako dám, ale jo, mám, ten cíl byl hrát na saxofon, že mi to přišlo jako malej, mi to přišlo cool, a protože, nevím, jestli ta příčná flétna v tu chvíli byla levnější, nebo to bylo jednodušší, ale oni řekli, začni na příčný flétně, a protože ten prstoklad je stejný na saxofon, a pak přejdeš. No jo, jenomže já to měl tak plný zuby po těch 9 letech, že už jsem fakt dál jako nešel na saxofon, a táta hrál na kytaru, tak první, co jsem udělal, jak jsem vypadl z té umělecké školy, tak jsem vzal kytaru. Ale měl jsem pana profesora Světlíka, nevím, jestli poslouchá, to byl borec, fakt hrál jako dobrý věci, a když už viděl, jak jako jsem tam fakt chodil jenom do té hudebky jako to odchodit, tak ke konci mi právě dával i nějaký rokový pecky jako na příčnou flétnu, no, což bylo jako super.
1: Jo? Který rokový pecky na příčnou
2: flétnu? No to si jako nepamatuju, byl tam nějaký jazz a Beatles a já upřímně některé věci si fakt nepamatuju. No to už je tak dávno, že ne, no, ale no ještě babička hraje na klavír, takže já pak jsem se trochu jako učil jenom lehce na klavír, ale ta kytara prostě mě chytla víc, protože na to hrál táta a tak, no, měli jsme nějakou kapelu na Gimplu, ale to byly fakt jenom takový ty punk rockový začátky, jako to bylo to falešný prostě, bolelo to.
1: Punk nesmí ladit, prosím, jinak to není punk.
2: Dobře, dobře.
1: To by se pak nedalo poslouchat.
2: A hele, pak jsem přišel na cajdáky, že jo, takový ty klasický, jenom to, kytara, zpěv.
1: To já teď, teď, co jsem dělal muziku celý život, tak teď ke stáru jsem přišel, už jenom na cajdáky, protože jediný co, kde se ještě můžu jak si zviditelnit a stejně to nepomáhá, čověče.
2: Jo.
1: Ale na tu příčnou flétnu víš, ne, jaký...
2: Ne, tam jsem se vracet nechtěl.
1: Ne, ne, ne, já jenom chci připomenout, jaký mistrovští muzikanti udělali kariéru, tak no, jasně, u nás to má Stivín třeba, že jo?
2: Stivín.
1: A nebo Anderson z Jethro Tull?
2: Teď jsem to chtěl říct, Jethro Tull. A to mi tam něco dal, no.
1: Jo.
2: Jo, a Stivín, tak ten hrál je na to, ne, na trubku otopení, že jo?
1: Stivín hrál úplně na všechno.
2: No, to si pamatuju.
1: No, no ten, ten by byl schopen zahrát i na Vejfuk u traktoru. Ale opravdu, geniální muzikant. Nechtěl si, tedy, začal si tedy příčnou flétnou, dostal se ke kytaře.
2: Jako já začal ještě teda před tím Zobcovou, jo, to, ale to bylo fakt chvilku, pak ta příčka, no, ale tak to, to asi začal to každý dítě v první třídě, že?
1: Ale Zobcová, to je pro folkaře a folkloristy,
2: no, no, právě. Stánky taky nehrou, teď na kytaru, do teď neumím.
1: Stánky nehráš na kytaru, ty neumíš stánky, základní rockerová škola.
2: Jako vážně?
1: Ne, já mu si prdám.
2: Jsem se znejistil.
1: Konečně se mi to podařilo.
2: Ne, jako vždycky otevřu ten zpěvník, tak pak to poskládáme, ale ne, ne, neumím je, no, jako, jo, z paměti, no. Jako já text, tě, jo, ale tě, ty jako akordy musím přečíst, no.
1: Dáme to spolu,
2: Ustánku
1: já
2: ti na levnou krát.
1: Ty vole, no tam to půjde, uděláme duet, ty jo. Super. No ale, pozor, teď k tvý muzice.
2: No tak.
1: Jo. Jak tě napadlo dělat na akustiku, jenom na akustiku, třeba ty covery?
2: No já prostě tak já, protože tím jsem se jako učil vlastně. Táta hrál a já přišel domů třeba po škole, vzal jsem jeho kytaru a vlastně chtěl jsem si zkusit, jako jak se vlastně hraje nějaká ta písnička, kterou jsem měl rád, no. Tak tím to jako začalo, no. Vlastně já jsem se učil těma coverama a vlastně nikdy jsem nechodil do žádné školy. Jo, táta mě vlastně naučil základní akordy a pak už jsem prostě nějak jako, já jsem hodně dělal i podle sluchu muziku, že vlastně ne nějaký absolutní sluch nebo tak, prostě jsem si to postupně našel a tak jsem to pak zahrál, no.
1: Tak přátelé, za chvíli uslyšíte hrajícího a zpívajícího pilota. ještě než pustím tvůj cover, Wish You Were Here, myslím, že jo? Jsou to Floydy, je to
2: jasně,
1: tak?
2: Jasně, to je právě taky pro fan klub Pink Floydů. No,
1: jasně. Tak ti chci říct, že když dělám víkendový profily, nebo když děláme s kolegou víkendový profily různých kapel, různých interpretů, tak všichni ti špičkoví, no téměř všichni, no vlastně všichni, ty špičkoví kytaristi, baskytaristi, bubeníci, to je jedno, se vždycky učili od těch svých vzorů, od těch vynikajících kytaristů, basáků, klávesáků, bubeníků, vždycky přesně většina z nich odposlouchávala ty písně, ten styl té hry, jednotlivých nástrojů a takhle ti roky, nevím jak to je v klasické muzice nebo u folkařů nebo u country muzikantů, ale v tom big beatu, co se takhle dočítám, tak vždycky někdo měl nějaký vzor v těch, o tu generaci starších muzikantů. Takže
2: jo.
1: Postupoval si správně, si na dobrý cestě. Tak pozor, přátelé, cover verze, teď budeme hrát pilota Lukáše Pařízka, jeho cover kapely Pink Floyd, Wish You Were Here. Ale pozor, ten cover je...

0: Jo! Tak to bylo skvělý. Já jsem to musel zastavit, prostě mě to nedalo, jo.
1: Jo.
0: Já jsem jenom chtěl říct takovou, jenom takovou malou vložku. Nemusíš nic říkat, jo, i když klidně si říkej, pokud budeš chtít něco říct. No, já jsem chtěl teď promluvit k býťákům, ale především k býťačkám. Dámy, slečny, představte si, že vás tento sličný pilot veme do svého letadla, budete se divit, proč sebou táhne ten futral s tou kytarou, vzlétne, udělá s vámi pár výkrutů, pak vyletí nad mraky a v západu slunce z toho futrálu vytáhne kytaru a zahraje vám tuhle píseň. Ty vole, to je představa.
1: Tak já jsem zbál svoji ženu.
0: Tak to se nedivím, tak jsem to pochopil. A pozor, to nebylo domluvený, to jsem nevěděl. No, bezvadný. Hele, fakt, výborná píseň. Já jsem jenom svůj dojem k tomu chtěl říct, tak jsem to trošku přerušil. Půjdeme dál.
2: Já ti tu chatu, Františku, závidím. Ráno vstaneš, vyjdeš ven a co vidíš?
3: Sousedku, jak pleje záhony.
2: V plavkách?
3: Jo, ty od 83. nezměnila.
2: A ona?
3: Ona se změnila.
2: Tak třeba pro tebe něco má.
4: Sousede, to je dost, že jste vylezl. Nechcete cuketu?
5: Chybí vám nějaké oživení v letních měsících? Taková cuketa, to je na chvíli.
3: Hele, jak letí.
5: Tak co s tím uděláme?
6: Zesilte svůj rozhlasový přijímač.
7: O zbytek už se postaráme my.
5: Ty nejlepší živé nahrávky těch nejslavnějších rockerů. Každý přední den od 9 hodin po celé prázdniny.
6: Léto jako živé.
5: Na rádiu Bí.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Rocková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak jak se vám líbila píseň Lukáše Pařízka, pilota, akrobatického pilota? To je neskutečná, neskutečná syntéza, symbioza, to bych neřekl, ale zvláštní mix dvou, chtěl jsem říct, odlišných zálib.
2: Jako no. Jsou, no. Odlišný.
1: Ale proč vlastně odlišných, že jo? Proč by jako pilot, který dělá výkruty a prostě, když lítá, tak riskuje svůj vlastní život a pak zahraje si takovouhle krásnou svoji oblíbenou písničku. Tak napište SMS-kami nebo mailem. No, my budeme pokračovat teď stále ještě na té linii té muziky. Ano. Lukášovy muziky. Vlastní jeho muziky v tomto případě, protože Lukáš nedělá jenom cover verze, ale i vlastní pecky.
2: No, dělal jsem jich víc, spoustu jsem jich samozřejmě zapomněl, protože to bylo asi, když jsem byl po gymnáziu nebo na gymnáziu jsem skládal víc, ale jako jednodušší, no. Teď samozřejmě toho času není tolik, práce, ten sport.
1: Furt seš ve vzduchu.
2: No, vlastně cash bych byl furt, jo, člověk vlastně většinou tý práce.
1: Furt je v luftě, prostě.
2: No to bych si přál, ale většinou tu práci musíš oddělat na zemi a pak lítáš ty krátký akrobatický lety, který stojí hodně peněz, takže vyhazuješ prachy doslova do vzduchu. Ale ty je musíš někde splašit, no, to je, ale takže tý práce máš hodně na zemi, no, ale jo, takže toho času na ten zpěv a na tu kytaru nebo na to skládání toho tolik není, ale zase na druhou stranu teďkon se stalo, že jsem si koupil i novou jako elektrickou kytaru a vlastně je to i dobrý reset a taková meditace, že vlastně si člověk odpočine mezi tím humbukem, jako pracovním, rodinným, sportovním, že teď k tomu tíhnu, protože takový jako prostě relax, no. Mm-hmm. No, to je celý.
1: No, humbuk je, že seš na letišti, to je ta část, jako to akrobat, to je tvoje vlastní akrobatický lítání, pak seš v práci, mm-hmm. Na ruzini, že jo?
2: Nebo vedle, věnči je
1: to. No tak věnči, no to, no.
2: Nevím, no, to není máte. Jedno.
1: No dobře, tak pardon, já se omlouvám.
2: Ne, v pohodě.
1: No ale prostě,
2: dobře. Jo. Máme komplikovanou infrastrukturu.
1: A teď už, jasně, rozumím. A pak s rodinou samozřejmě.
2: Ano.
1: Taky nebudu říkat, kde je, teda abych se nesplet, jako zase. Budu říkat, a s rodinou v Michli, ne, rodina je na Žižkově.
2: Západně od Prahy, tímhle je zdravím svýho no, syna a ženu, ahoj.
1: Jak je starý syn?
2: A teď je mu 9 měsíců.
1: Tak to je docela ještě mladý.
2: Jo, jako, to je cucák.
1: To je cucák. Jak se jmenuje?
2: Atrej s Y-onem.
1: Atrej s Y-onem.
2: Je to z řeckého slova Atreus.
1: Atrej, nekonečný příběh. Říkám to správně?
2: Jo, a to je fakt docela vtipná story, jo. A je trošku i hudební ten začátek. Jsme chtěli, nebo dobře, přemýšleli jsme, hlavně to byl nápad ženy, že by se jmenoval Elvis. A já jsem jí to pak rozmluvil, že jsem nechtěl, aby byl šikanovaný. A ještě jsme měli jiný jména a to. A
1: třeba Ozzy.
2: Třeba Ozzy, no, ne. A no, a my jsme se nemohli dohodnout a my jsme na dovolení v Itálii a tak jsem říkal, tak jo, tak já prostě, mě se, tak vezmem něco cool, takovýho, co člověk moc nemá, tak jsem vzal slovník řeckých jmén, nebo, já nevím, Archimedes, Aristoteles a byl tam Atreus a říkám, ale to zní dobře, no a tam jsme rozhodli, že prostě to bude, z Atreuse bude Atrej, byl v angličtině a teď pozor, my máme dva psy, jeden se jmenuje Lumi a druhý Falco.
1: Počkej. To má souvislost přece,
2: no,
1: Atrej.
2: No, já jsem nevěděl, já jsem našel ve slovníku slovo Atreus a říkám, jo, to je super, to zní dobře, krátký, silný to. Překlou to znamená bojovník, tak prostě Atrej. No a tak žena asi tušila, protože nekonečný příběh zná líp, tak jako kejvala, jo, to bude super. Tak jsme si na to, spečetili jsme to, že jsme si dali víno, cinkli jsme si na to. Jo, podali jsme si ruku, bude se jmenovat Atrej. Vydrželo to půl hodiny, pak se tak jako smála a říká, a viděl jsi nekonečný příběh? A říkám, no jasně, od tam tuď máme Falka, že jo? Jako, vím, ne. No, on je tam i Atrej. Takže jsem si nekonečný příběh pustil znova a docela jsem
1: prostě
2: koukal.
1: Prostě a to si prvo, když jsi poprvé viděl nekonečný příběh, tak si Atreje nezaregistroval?
2: Já si to já ten film jsem viděl fakt jako malej, takže jsem si to opravdu nepamatoval. Prostě pro mě tenkrát jako zůstal mi v hlavě jenom ten prostě růžovej pes, že jo, lítací, že jo.
1: Růžovej, no, plešovej jako pes, no.
2: Bohužel jsem si nepamatoval. A...
1: Já vím, jak vždycky letěl, tak mu takhle trošku pladeli pisky, jako, to vím, si pamatuju. Ale hele, prosím tě.
2: Ale máme doma symbiozu prostě a Falko má rád Atrey, Atrey má rád Falka, je vlastně to super.
1: Jak se jmenovala ta princezna v Nekonečným příběhu, to se nepamatuju.
2: No vidíš, to taky
1: nevím. Že bys tak mohl říkat svojí paní, víš, jako, že byste to úplně takhle zaonačili a ty bys mohl být ten šutrožrout, nebo jak se
2: dík. Nebo ta želva, tam byla ještě.
1: Ta želva, tam byla Jura, ano. To je výborný film, ano. Jsme se dostali zase dokonce do pohárek s Lukášem Pařískem. Já jsem se chtěl něco zeptat.
2: A teď jasně vlastní tvorba, ne?
1: Jo, já už vím, počkej, ale to se ještě týká toho Atrey, vašeho syna.
2: Ano.
1: Jak mu říkáte? Atrey nebo...
2: Já mu říkám Atrey anebo Aty.
1: Aty. Takže existují modulace toho jména, jakoby...
2: Já nevím, jestli existují.
1: Ale ty si je vymyslíš a já myslím, jo, že jeho spolužáci potom ve školce posléze,
2: to bude.
1: Ve škole tam se budeš čumět, jak
2: budu říkat.
1: Dobře, hele, tak jdeme k té písničce, která je o tvém tátovi. Ale ty jsi k ní chtěl něco říct, protože táta je pro tebe strašně důležitý člověk. Samozřejmě, že ho máš rád tohle. Ale i ekonomicky víceméně, když to řeknu takhle hnusně.
2: Oba rodiče jsou pro mě důležitý samozřejmě a táta je takový velký fanda do letectví, protože mě v tom podporuje už dlouho. Oba rodiče samozřejmě a dá se říct, že to je můj jako největší sponzor. No. Prostě bez toho bych jako létat nemohl. No a kdysi, když měl narozky, tak jsem neměl vymyšlený dárek a fakt jsem tápil jako co. Tak jsem prostě vzal kytaru a složil takovou jako jednoduchou písničku, to je celý. No. A no a...
1: Já myslím, že teď tím mluvím zase opět. Prosím vás, mě občas obviněho posluchače, že nemluvím vůbec vážně. Já naprosto po každý mluvím vážně a teď mluvím super vážně a myslím si, že taťku tenhle dárek asi podle mě potěšil nejvíc.
2: Snad jo.
1: Určitě.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Bobková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak se dostáváme k reakcím, jak se vám líbí dnešní roková zpovědnice, jak se vám líbí Lukáš Pařízek, jak se vám líbí jeho muzika. Tak já jdu na to, Luky, jo?
2: Ej.
1: Tak je to v prdeli, to nemůžu říct. Budeš smutnej domů teda.
2: Sakra.
1: Mám repro na uších a na doraz zvuk musím jen říct, paráda, František. Ahoj, povídání velmi zajímavé a výběr muziky skvělý. Jarda píše. Další zdroje. Tady. Ahoj, Dané. Parádní povídání jako vždy, ale mám dotaz. Bude ten nádherný cover Wish You Were Here od Lukáše uložený v archivu Rádia Beat? Takže když budu chtít zahrát na přání třeba v rokové pípě anebo večery u repráků, zahrajete mi to, vytáhnete to z archivu a díky za krásné povídání, Ivan.
2: Ty krásu,
1: no vidíš to. Další, jo.
2: A dáš to do archivu?
1: No já to tam samozřejmě mám, no tak to pak už záleží na našich... dramaturzích, jak
2: jasně,
1: to mám říct.
2: To jasný.
1: Čau, Dané, Bruce Dickinson je taky pilot a zpívá mu to dobře.
2: Jo, to je dobré, to je pravda.
1: Ano, to je taková poznámka jedna. Čau, Dané, ten cover byl fakt hustý, pěkně mu to hraje, přeji vám příjemný večer, zdraví vás, Radim z Sheffieldu.
2: Zdravím taky, ahoj.
1: No, do Sheffieldu. On si tam zaletí za tebou, Radime. On je tam hned s tou cestou, nebo co to má. Tak pojďme dál.
2: Cestu nemám.
1: Extru, to je. A tak to je, to hlavně, že to lítá.
2: No,
1: tak.
2: To je ten rozdíl právě.
1: No, to okay. Prostě nerozebíš. Pak můžeš rozebrat později. Ale tady další. Great Pink Floyd from Lukas. Pařizek.
2: Thank you.
1: Tak, ještě tady něco, to je, tak je tady víc, ale to bychom tady se trávali to.
2: No,
1: pište, Lukáš je fakt příjemný člověk, musím říct. Kdybych byl ženská, jdu do něj, ale naštěstí jsem chlap, takže si s tím takhle jenom krásně povídám. No, co budeme hrát dál? Třetí píseň z dílny Lukáše Pařízka. Víte, co je, přátelé, vnímejte to takhle, jako to vnímám já. Já tady mám hosta, který dělá výkruty s letadlem, tamhle nad našimi hlavami, který lítá vrtulníkem, k tomu se taky ještě dostaneme, který lítá s kluzákem, k tomu se taky ještě dostaneme, a když se ocne nohama na zemi, když to řeknu takhle, tak veme kytaru a skládá písničky. Já si říkám, že ten tvůj život je svým způsobem, já vím, že je i běžný a šedej, nebo někdy i šedej a
2: stejný. Normální.
1: Ale umíš si ho krásně zpestřit. Teda. Cítíš to taky tak, že se ho umíš takhle zpestřit?
2: No já nevím, to cítím, asi ta snaha je něco jako dělat a asi jo, je to prostě potřebu něco dělat, mám rád nové věci, nové zkušenosti a i to tvoření mě baví, takže jako jo, je to tak, no.
1: No je to vidět, to je dobrý, balada.
2: Já se jmenuje Eagles Ballad, takže Orlí balada, taková jednoduchá, krčí písnička, no.
1: To je všechno, jo?
2: No, tady k tomu mám story, že tu jsem složil kdysi za jeden den, když jsme byli na lyžích ve Francii a měli jsme kytaru u sezdovky. To je taková jako...
1: Jak se těma zmrzlejma prstama...
2: Ne, my jsme byli ve středisku, kde vlastně hotel byl jako u lanovky a měli jsme sebou kytaru a prostě ten den, jako už jsem dojezdil, odpoledne byl měkčí sníh, nebavilo mě to, tak tam jsem vyrelaxoval s kytarou a vytvořil se základ této písničky. Pak se to doladilo trochu, ale to je taková zajímavá story zatím, no.
1: Na hotelu nebo jsi si vzal kytaru a tam se stanul rozávěje?
2: Tam se vlastně, tam byly takový ty lehátka, jako máš u moře.
1: Vím,
2: tak se tam no, jako lehneš, dáš si prostě pivo a koukáš na ty hory, svítilo slunce a prostě bylo hezky, no. Bylo to takový, že já jsem dřív jako závodil na lyžích, tak jsem jako furt jenom na lyžích trénoval a teď prostě jsem si dopoledne zajezdil a odpoledne prostě jsem se takhle vykydnul jako po cestovku, koukal, taky jako páprda starý, no, s kytarou.
1: Přátelé, vysvětlím, jo. Já jsem taky kdysi záviděl. No, spíš závodil na lyžích. To je pravda. To se ještě jezdilo. Na lyžích takový... s klankama. Ne?
2: Jo, ty jsi měl ty... Jako...
1: Ne, počkej. Už jsem měl vázání rotama.
2: Harachovky.
1: Ne, tak zase tak starý nejsem. Normálně jsem to. Takže jako na lyže jezdím rád, nebo jezdil jsem rád. Potom po revoluci, když jsme se mohli dostat do Alp, že jo?
2: No jasně.
1: To ty vůbec nevíš, co bylo. Nevím, o Bolševikovi zpíváš, ale nevíš.
2: Nevím vůbec právě, já jsem rád, že to nevím. Já to znám jenom z vyprávění a tom slovo je hrozný.
1: To je, no bylo to voprus. A teď jsme se konečně dostali do těch Alp, že jo? A teď tady, jak Lukáš vypráví, už dojezdil. Těžkej sníh, to znamená mokrý sníh, přátelé. Už se blbě jezdí, bolej nohy. I těm trénovaným, jasně. Tak je dobrý si vzít kytaru, když máte hotel u sjezdovky, vzít si kytaru, kterou máte tedy sebou, kecnout sobě na lehátko, protože ty Alpy a vůbec tyhle hory, i když jsou mrazivý noci, tak dny bývají zvlášť na jaře velice teplý. Mm-hmm. Co mají ty hory výhodu, tedy ty alpský, že ten sníh přes tu noc zmrzne natolik, že se v podstatě, nebo že celý den v podstatě když není tedy vyloženě na těch jiných svazích, drží pevnej a tvrdej. Mm-hmm. Takže si tam sedíte prostě v těch barech, které jsou třeba 2000 přes 2000 metrů vysoko, tam jsou ty lehátka, holky jsou tam málem v podprsenkách, protože to sluníčko praží. Já jsem seděl na Pačerkéflu v Rakousku, normálně v hospodě, kde jsme rádi kalili, jsme tam jezdili, jsme sjezdovky naprosto luxusně tvrdý. Tvrdý. Mm-hmm. A teď jsme seděli a na teploměru, pravda, byl na sluníčku. Jo?
2: Jasně.
1: V té hospodě nahoře bylo 28 stupňů a seděli jsme tam v trička. Tak to jenom vysvětluju, proč tenhle ten magor po lyžovačce seděl v baru ve Francii a hrál na kytaru. Jo? Tak člověk by si řekl, ten blázen, Alpách, sníh a on tam s kytarou, kdy tomu museli mrznout prsty, prdlajs, přátelé. A ještě když si dáte pivko nebo nějaký dobrý drink, tak vás rozehřeje úplně všechno. Takže to je jenom vysvětlení k těm Alpám, jak
2: krásně
1: vznikla písnička.
2: Vysvětlil.
1: Tak. A já bych si taky cítil baladicky. Ta píseň se jmenuje Balada.

slepé ulici, na malém městě. A dělat, že ukážu ti cestu. A dělat, že ukážu ti cestu. Je zvláštní tě poslouchat.

0: odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
3: Jsme v poslední, tedy třetí hodině dnešní rokové zpovědnice. Mým hostem je Lukáš Pařízek. Jak jste sami teď poznali a zjistili, pilot a muzikant. Pilot, akrobatický pilot motorového létání, říká se tak, ano, motorového létání, a já ti pak pustím ke slovu, nebo já teď, to je moje, jo, tady ta moje chvilička, nesvítí ti to, protože to nemáš zapnutý, počkej, za chvilku ti to pustím, nedočkávej prostě, no, ti piloti jsou prostě prostě střemla po hlavě, co vám budu povídat. Living on the edge, a já bych s ním teď nevydržel. Living on the edge, pustím Aerosmith a pak už pustím ke slovu Lukáše.

0: Rocková zpovědnice.
1: No přátelé, jsme v třetí hodině Rocková zpovědnice s Lukášem Pařískem, letcem, muzikantem a jak bych to vyjádřil, a plachťákem. Teď na to narážím, jo. Letadla jsou různá, přátelé, ano. Letadla jsou motorová, malá letadla, středně velká letadla, bombardéry, stíhačky. Jaký znám ještě letadla?
2: Vzducholodě.
1: Vzducholodě. Počkej, to je letadlo? Vzducholodě je letadlo?
2: Jo.
1: Je to letadlo?
2: To letadlo lehčí.
1: No lítá to, no, to je pravda. Vrtulník taky lítá. Počkej.
2: Dokonce i dron je letadlo, podle definice.
1: Fakt, jo? A co jsme ještě? Jo, už se k tomu dostávám. K vrtulníkům se za chvilinku dostaneme.
2: Dobře.
1: Aby jsme to tak jako promíchali, jo?
2: Jo.
1: Motorová, bezmotorová,
2: ano.
1: A zpátky motorová. Ano?
2: Jasně.
1: Tak. Ale ještě jsou tady spousta ohlasů. Tak já je pak píšete na adresu Lukáše, na adresu dnešního pořadu a máme strašnou radost, že se výborně bavíte. My se taky výborně bavíme. Ale proložíme to teda teďka.
2: Dobře.
1: Těma, jsem chtěl říct sucholoděma, ne, na, jak se jmenuje to letadlo, jak to, plachťák ten, ne?
2: Jo, takže prostě kluzák.
1: Kluzák.
2: Větroň.
1: Prostě kluzák, protože to klouže po vzduchových vrstvách nějakých, jo, nebo?
2: No, prostě jako větroň, kluzák, protože ano, klouže bez motoru, ve vzduchu. Prostě za pomocí teplého vzduchu, který stoupá od země nahoru.
1: To je jako vorel, jo. nebo paraglidisti, ne?
2: Přesně
1: tak. Úplně to samý.
2: Přesně tak. Využívá hříšky přírody pro to, aby zůstal ve vzduchu.
1: A co když
2: a pokud teda dělá...
1: Co když je zima a žádný vzduch nestoupá teplej?
2: No, není. Existuje proudění vzduchu, takzvaně, říká se jim třeba vlny, nebo prostě to je vzduch, který proudí kolem země, odrazí se třeba od zakřivení zemský kůry, takže třeba od nějaký hory a stoupuje takhle nahoru, takže se může dělat svahování, nebo se může člověk dostat do vlny, takzvaně. Je to jako takový surfování prostě na neviditelný vlně, no.
1: A co když se člověk dostane pod tu vlnu, teda?
2: Jasně, pokud se dostane za kopec, je problém, no. Tam jsou rotory, které vás můžou jako i dostat a buchnout sama vozem, no.
1: To se stává? Asi jo?
2: Já o tom slyšel párkrát, nikdy jsem to naživo neviděl ani nezažil, ale ano, stává, no.
1: Vy jste blázni prostě, no.
2: No ne, tak člověk musí samozřejmě lítá tam, kde už to někdo probádal, poslouchá svý instruktory, takže lítá tam, kde by měl, no. Samozřejmě prostě nehody se stávají, no.
1: Dá se to měřit třeba, jo, ty se rozhodneš, že budeš, že položíš ve Větroni, tedy v Kluzákovi, někde, jo.
2: No.
1: Tam to startuje, ale ty letíš na laně za motorovým autem, se chtěl říct, letadlem, který tě vynese do vzduchu.
2: Tě vytáhne, takzvaně vleční letadlo tě vytáhne nahoru.
1: A ty se pak kloužeš. No,
2: ty se pak teďka, odpojíš a pak se kloužeš, přesně.
1: A teď u toho, když tam ty proudy, jak říkáš, potom jako tam kloužeš teda po těch proudech teplejch nebo jakých, opravdu nevím. A máte nějaký průzkum, že předtím, než vyletíte, jo, a že jaká je situace těch proudů, dá se to měřit, že ti řekne prostě instruktor, hele Lukáši, dělej si klidně tady ty svoje výkruty s motorovým letadlem, ale dneska na Větroni nepoletíš, protože žádný vzestupný proudy nejsou.
2: Jasně.
1: Dá se to naměřit?
2: No, naměřit. Hlídá se počasí, jaký je počasí, jaký počasí jde. Jaká bude teplota, vlhkost a tak, to se dá změřit na předpovědi a já jako nejsem až tak zkušený větroňář, ale samozřejmě ten ukazatel je, že musí být například takový teplo, aby se generovaly mraky, aby vlastně vznikaly mraky a to je takový ukazatel toho, že tam, kde vzniká mrak, tak tam prostě je takzvaně stoupák, jednoduše pro obecenstvo řečeno, to je vzduch, který prostě jako vír stoupe nahoru a tam se tvoří ten mrak. Takže když máš hodně mrakový, takový ty obláčky, huňatý, jo, samozřejmě pak jsou bouřkový mraky, tam už to stoupe hodně rychle, tam nelítejte, to vás může nasát a tam vás to může i roztrhnout, to opravdu není sranda, jo. Tam jsou takový rozdíly tlaků, že to může roztrhnout to letadlo. a tomu se říká cumulonimbus, ale prostě pokud jsou takový ty rozesetý mráčky, krásně huňatý, jak polštářsky po obloze.
1: Beránci,
2: ano, beránci.
1: Jasně.
2: Chtěl říct ovečky, máš má ovečko dávno spát.
1: To, prosím vás, máš má ovečko dávno spát, zpívá ožralý pilot větroně, když lítá mezi romantickými obláčky a příliš se do toho ponoří.
2: No to spíš to, možná, když už ty obláčky
1: mizej. To je můj případ, proto nelítám na větroně.
2: Taky hezký, jo. Ovečky tam, ale no. Když už mizej, tak už si dospívá, máš má ovečko dávno spát. Dneska můžeš řát. Tu zemi, víš, jako by ten vzduch stoupal.
1: My bychom si ve větroni rozuměli spolu.
2: Ale já si to snad osvěžím a vemu tě do větroně.
1: Ne, tam musí být klid, člověče.
2: Je, to je super, to zase jako musím říct, že v tom motorovém letadle máme sluchátka, ale furt to prostě hučí, obzvlášť v tom akrobatickém jako znám jenom, že to hučí, ale ten větroň, to je fakt pecka, no, to, na tohleto, ty vlastně prostě jdeš, když už teda víš, kde hledat ty stoupáky, ovečky nemizej, jo, nemusíš si zpívat.
1: Stárečko
2: jako
1: stále doprovází větroně.
2: Stoupáky stoupají, křídla sviští.
1: No počkej, jak to, tam máš nějaký přístroje v tom větroni, který ti ukazují, jestli stoupáš, klesáš, asi jo, nebo to.
2: Jasně, jasně, ty vlastně
1: reguluješ jenom svým pocitem.
2: Ty jako letíš, máš takzvaně variometr, to je takový budík, který ti vlastně říká, máš tam zatáčkoměr, variometr a ty vlastně letíš a teďkon to je taková ručička, která ti říká, jestli stoupeš nebo klesáš. Ty poletíš konstantní rychlostí v nějaký daný vejšce a najednou ručička se začne hýbat nahoru. A tam vidíš, že najednou začneš stoupat, z ničeho nic, kniplem si nehejbnul, takže sakra, co se to děje, že jo?
1: Tam máš taky tyčku mezi náma.
2: No, jasně, ve větroni máš zase pedály, tyčku, hejbáš, ocasnou
1: zádu. Každý letadlo je určitá mužská jistota. Vždycky no, máte mezi nohama tyčku.
2: Tak si letíš, víš co, a najednou nic neděláš a stoupeš, to je divný, viď? Vlastně, takže tam musí prostě jít jako nějaký vzduch nahoru. A teď, ten trik je takovej, že si musíš představit, že to je vír, který stoupá nahoru. Takže ty letíš dál, jako stoupeš, a teď víš, že v tom víru uprostřed je takzvaně klesák, protože cirkulace vzduchu v tom víru je taková, že v tom trichtýři toho vzduchu, nebo v tom válci to jde nahoru, uprostřed to jde dolů, aby se vyrovnávala ta energie. Takže to stoupá, najednou to klesá hodně rychle. A říkáš si, pozor, jsem ve středu víru.
1: Počkej, to je turbulence teda.
2: Ano, taky se to dá, tak, ale tohle to jako není turbulence, jako je to turbulence, ale teď se bavíme fakt o stoupáku, který je velký. A ano, je to turbulence, která tě nakopne nahoru. Teď jsem ve středu teda, takže tam je klesák a vím, že pokud poletím dobře ve středu toho stoupáku, tak za chvíli začne zase stoupák. Je to jako když si představíš, že prolítáš tornádem neviditelným. No a jakmile narazíš na tu druhou stěnu toho válce, tak víš, že rychle zatočit. Protože aby si našel, a teď musíš hledat ten poloměr toho, nebo ten průměr, jak je velký vlastně ten stoupák a snažíš se držet v tom válci a stoupat takhle pod tím rakem
1: nahoru.
2: A jak
1: to poznáš, že seš uprostřed toho?
2: Hele, to je jakoby i pro jakoby veřejnost je to podle mě složitý pochopit, prostě hele, vidím, tamhle je hezký mrak, který ještě k tomu jako se tvoří, takže vím, že tam prostě je velká energie pod ním, tam někde ten stoupák bude. On ještě může být jako trochu zešikmilej, tak letím směrem k tomu mraku, letím k mraku, jo, nic se neděje, najednou mi to kopne, začnu stoupat, tak vím, protnul jsem první stěnu toho válce rotačního. Jo, tak říkám, OK, tak poletím trochu dál. Teď mi začne Vario najednou ukazovat, že najednou hrozně klesám a zase jsem nehybnul jako s kniplem, takže najednou jsem nějakým klesáku, říkám dobrý, tak počkám ještě kousek, no a najednou zase Vario vystřelí nahoru, stoupám, říkám OK, tak teď jsem narazil na tu druhou stěnu, tak teď si vyberu doleva nebo doprava a začnu točit v tom stoupáku nahoru, v tom válci a snažím se to jako hledat, prostě to. Ale jak říkám, no, teď jsem jako spíš akrobat než větroňář, takže jsem ti to řekl hodně rychle po lopatě.
1: Řekl jsi mi to je zajímavé tvrzení, hodně rychle po lopatě. Taková protiřeč trošku.
2: No dobře,
1: tak v každém případě, jak to tak poslouchám, tak do větru mě to rozhodně nevlezu.
2: A to je náhodou počkej, super, to můžeš vidět, že 4 hodiny ve vzduchu.
1: A to je super, no, 4
2: třeba
1: hodiny.
2: Třeba ideal?
1: A nebo někdy ani 5 hodin, že jo. Protože, jo, tak dobře, letíš s větroněm, mraky, jak jsi to vysvětloval, vidím mrak, kurňa, tam letím.
2: Jasně.
1: A tam se dostanu nahoru a rozbiju si držku. A teď nám letí Lukáš, prostě letí ve větroni, jo, stříbrný a bronzový na mistrovství Evropy.
2: A to bylo v motorový akrobaci.
1: No já vím, já to schválně takhle jakoby upozorňuji na to. Takže Pařízek si sedne do větroně, víte tam ty kumuly, nebo tak co to je, že jsou tam nějaký ty vzestupný proudy,
2: ano.
1: Aby mu ten větroň tam a ten, jak se jmenuje ten Asterix, ten přístroj?
2: Barometr.
1: Jo, barometr, no.
2: Asterix.
1: No, no to je no. A ukazuje všechno pohoda a Lukáš nám řekl, přátelé, poslouchejte, jestli vy dobře posloucháte, já vím, že jo. Tak nám řekl, že když vidí nějaký mrak, který tam je, tak tam bude vzestupný proud, bude tam nějak něco zatočit. Možná, že bude i tornádo, to bude fajn, že ho s tím větroněm v tornádu, to bych chtěl zažít. Dobře, tak tam letí, aby ho to zvedlo. A teď je otázka. Teď je otázka zkoumavého kohouta.
2: Ano.
1: A co když letíš, hledáš mrak, kde bys vystoupal nahoru a ono hovno, najednou je jasno. Co uděláš? Spadneš dolů.
2: No nespadneš, furt letíš, jo, ten větr má jako, protože to kluzák má nějakou klouzavost, třeba bude mít 1:29, takový poměr, že na 1 km vejšky uklouzeš 29 km do dálky. No tak ty víš, že prostě tak seš v nějaký vejšce, vemeš mapu, jako nevím, jak to dělá, jo, teď to řeknu. Jak...
1: To stihneš tý panice ještě jako koukat na mapu.
2: A to není panika, jsem vysoko, dobrý mraky nejsou, vím, kde jsem, správně bych měl udělat srovnávací navigaci, kde jsem, najít v okolí, v nejbližším okolí nějaký letiště nebo plochy. A teď už používají GPSky, možná nevím, jestli někdo jako vzal kružítko, udělal si poloměrka, nebo jako kružíci, teda, kam doletí.
1: Já co lítám ve větroni, tak zásadně používám kružítko.
2: Kružítko na, do mapy, že jo, takže si najdeš podle klouzavosti, kam doletíš, no a snažíš se najít nějakou plochu, kam by si přistal. Dobře, dejme tomu, že není, že seš nízko.
1: A co když podle klouzavosti doletíš někam do skal, ty vole.
2: No ne, tak samozřejmě ty vlastně furt koukáš ven, vím, že třeba nedoletím na letiště, jsem už třeba nízko, tak hledám takzvaně plochu pro, já teď nevím, jak se to podle příručky přesně nazývá, ale je to přistání do omezeného prostoru.
1: To znamená přeloženo češtiny, plocha pro
2: prostě nouzák. No, prostě nouzový. Ale takhle, oni ty piloti těch větroňů, jak jsou na to zvyklí, tak hele, ten větroň přistane na krátké vzdálenosti, nelítá tak rychle, jo, a vždycky velmi často se to děje a větroňáři to vždycky pošlou na dobrý pole, jo, většinou prostě tím, jak to lítáš, tak jsi zvyklý a prostě a to letadlo nepotřebuje dlouhou plochu, jako třeba motorový, tak prostě většinou přistane vždycky na nějakou louku, nebo prostě krátký pole, je to bez problému, jo. Důležitý je prostě udělat včas to rozhodnutí, hele, teď už nikam nedoletím, jo, to počasí na to není, tak prostě to někam radši pošlu. I když třeba mám výšky dost a najednou vidím krásný pole, vím, že to na letiště ne.

0: Dává do pole, no.
1: No tak, no,
0: samozřejmě, když si dáš akrobaci s kluzákem, tak tě vyvě... tomu jsi zase chtěl dostat, tak tě vlečná vyvleká nad letiště, takže akorát vím, že mám prostě tuhle tu vejšku na to udělat tu sestavu akrobatickou s kluzákem.
1: S kluzákem bez motoru?
0: No teď to tam, no ano, teď... no, k tomu jsi chtěl předtím dostat, no, na akrobaci s kluzákem.
1: Já ani nevím, jestli
0: to jsi se k tomu chtěl.
1: Říkal, ne. Jo.
0: A to je paradoxně bezpečnější než motorová akrobacie, protože ty už ten motor nemáš, jako. Ty prostě letíš už bez motoru.
1: To je v podstatě bezpečnější. Přátelé, když se dostanete k akrobaci s kluzákem, tak víte, že když dopadete na hubu do toho pole, kde ty hezký holky sušejí to seno, tak vám ten kluzák prostě nevybouchne, protože už ten motor dávno nemá.
0: No ne, tak tam je ten změna stavu, je to to nebezpečí, že? Ty vlastně už jdeš do toho, jdu letět se stavu, nemám motor a krásně to klouže, to letadlo doplachtí prostě. Samozřejmě na plachtění, jako na vzdálenost, používáš jiný typ větroňů, na akrobaci s kluzákem je to robustnější větroň, menší rozpětí
1: no,
0: je hbitější jako na křídílka, takzvaně umí rychleji z výkruty a tak. Takže prostě tě vysadí a ty víš, že máš tu sestavu nějakou, doletět do nějaký vejšky a pak si uděláš krásný okruh a přistaneš vždycky. Když to u motorový akrobacie, děláš mnohem náročnější prvky, mnohem větší Gčka. V té Unlimited motorové akrobaci to je úplně jako diametrálně někde jinde. Tam prostě dlouhá sestava, těžký prvky a teď si představ, že ti najednou vysadí motor a to letadlo neplachtí. Navíc, když ti vysadí motor, tak u té extry se ještě točí vrtule a ona jak nemá tah, tak paradoxně ona najednou generuje celý ty 2 metry, 1,98 metru, co se tam točí. Tak najednou negeneruje jako ten tah, ale funguje to jako deštník, který máš před letadlem, takže ten odpor je velký, ty máš fakt málo času na to. Mně se stalo takhle nouzový, jedna nouze takhle, kdy mi to vysadilo a měl jsem fakt málo času na to přistát, ale dostal jsem to na letiště. Můžu říct, že třeba i díky tomu, že jsem dřív lítal kluzáky, jo, protože prostě ten mozek, ty nikdy nezjistíš, jak ti zafunguje, prostě některý lidi bojujou, některý jako utečou takzvaně, některý zamrznou. Naštěstí jsem zjistil, že můj mozek prostě chce řešit tu situaci a dostal jsem to jako na runway. Ale je to opravdu v tom motorovém prostě je to nebezpečnější, protože to je ta změna stavu, ty letíš, akrobaci, všechno super, motor funguje a najednou ti vypne. Když to u toho kluzáku, tam už není, viď, na
1: začátku. Tam nemá co vypnout, ano.
0: Tam nemá co vypnout, ano, jako samozřejmě můžeš dělat jiný jako blbosti, které ti můžou ublížit, přetížit to letadlo, můžeš dělat tu sestavu níž, než bys měl, takže nemusíš pak stihnout to přistání, ale prostě pokud chceš lítat dobře akrobací s kluzákem, musíš mít jasně nastavený tyhle ty pravidla, limity, dodržovat to a pak jsi fakt úplně safe. A u té motorové tam samozřejmě ty nižší kategorie, takzvané ty lehčí kategorie, máme 4 světový, Sportsman, Intermediate, Advanced a Unlimited, tak ten Sportsman a Intermediate tak začínají vysoko i končí vysoko, aby měli ten čas, kdyby se cokoliv dělo, přestat a přistát.
1: Bezpečně přistát.
0: Přesně. Jo. Oni končí 600 metrů nad zemí, ještě my v Unlimited končíme 100 metrů. A tam prostě, když letíš ve 100 metrech 400 za hodinu a táš 10 Gček nahoru, fakt proto musíš postoupit skrz tyhle ty kategorie, abys nabral ty zkušenosti, prostě, aby ostatní i ty rozhodčí trenéři věděli, že máš na to a postupuješ postupně, nabíráš ty zkušenosti, reakce a všechny tyhle ty věci jdou ruku v ruce jako spolu. A pak prostě si můžeš dovolit lítat kategorie Unlimited, protože seš na to jako ready. A jo, je to nebezpečnější v tom, že prostě ten čas tam pak ubíhá fakt rychle a musíš se rozhodnout takhle. Ale proto to lítáme nad letištěm, protože pak máš prostě, když se ti něco takového stane, možnost přistát pod sebe. Není dobrý lítat prostě akrobaci někde, kde nemáš jasně vymezený nouzový plochy.
1: Třeba v Prachovských skalách, no.
0: No, třeba, no. No.
1: Jeden dotaz. Když je opravdu průser,
0: ano.
1: Znamená u toho kluzáku nebo i u toho motorového letadla. Prostě všechno ti tam chcípne, všechno je, ty nějak to říct slušně.
0: Takže u kluzáku prdeli, chcípne variometr.
1: Prostě, no třeba má, ano, ten Asterix, jak tomu říkám, tak ti tam vypne a u motorového letadla ti vypne motor, prostě
0: ano.
1: Nejde nahodit a seš prostě v situaci, kdy víš, nebo si možná uvědomíš, že to letadlo prostě na zem pořádku nedostalo.

0: dostane. Že prostě to letadlo spadne. Máte možnost, máte padák, já se budu ptát jak blbec, máte padák, abyste vyskočili z toho letadla?
1: Jo, jasně, tak tam, tady bych se rozhodoval podle vejšky, ve chvíli, kdyby mi vlastně vysadil motor a já byl rozhodně jako i nízko, tak to pošlu někam na pole. Vím, že se převrátím, budu jako kdyby to bylo nerovný povrch, tak vím, že hrozí to, že se převrátím, protože tam něco škobrtnou kolečka a to. Takže důležitý je prostě hlavně zkontrolovat pásy a poslat to někam mimo lidi, mimo zástavu, prostě na otevřený pole, jo. Jo, jako slyšel jsem teorii, že když máš před sebou les, tak to musíš poslat tak, aby si to kaby našla mezi stromy, jo, ale to podle mě nepřežiješ. Ale takže tam bych se rozhodoval podle výšky. Pokud bych měl, vždycky, když vysadím motor, tak já prostě s tím letadlem poletím. Jo, u těch akrobatů, kdybych jako skákal, je fakt, kdyby se mi zablokovalo řízení, poškodil se ocas, kdy to není ovladatelný, to znamená, by prostě ztratil bych stabilizátor vzadu a prostě by to letadlo nebylo řiditelný, tak skáču. Jo, pokud tohle se stane nízko, tak jako tam není o čem, tam to ani nestíneš, protože reálně tam není katapult, takže ty vlastně musíš odpoutat pásy, odhodit kabinu, vyskočit, zatáhnout. Hele, ve 300 metrech máš na to 3 vteřiny, jako abys vůbec jako přežil, takže tam je to podle
0: vešky. Aby se ti otevřel padák.
1: Aby se ti vůbec otevřel padák, jo, on samozřejmě taková James Bond teorie, že mám dopřednou rychlost, jo, letím 400 ve 300 metrech, tak prostě něco se pokazí, já se odpoutám, vyskočím a tím, jak letím dopředu, jako i já jako člověk, protože prostě, jo,
0: setrvačnost,
1: tak zatáhnu, tak jakoby, se jakoby natáhnu v tom vzduchu a pak bimbnu takhle dolů, tak teoreticky to dále nechceš to, no. Ale proto je důležitý zase zpátky dodržovat limity toho letadla, jo, poslouchat prostě, co jiní zkušenější piloti jako zažili, nebo poslouchat trenéry a tak, dodržovat ty vejškové limity. A ty víš, že když budeš s tím letadlem lítat takhle i tyhle ty šílený Gčka do těch 10, a nebudeš to překračovat, tak prostě ta konstrukce by měla vydržet. Dělat pravidelné prohlídky, to děláme, servis a tak. To je fakt strašně důležitý. To je proto to letectví je tak daleko, protože mají předepsané prohlídky a ty se prostě musí dodržovat, jo? Takže tam jako nemělo by se tohleto vůbec jako stát, jo, samozřejmě jako nehody se jako dějí, jo, to není nikdy stoprocentní prostě, ale ta prevence, jak u všeho, jak u zubů, tak prostě je jako...
0: To mi povídej.
1: Je prostě, je ta výhra, no.
0: No, jak tě tak poslal, bylo strašně zajímavý povídání o tom, o té bezpečnosti, a ne, teď to myslím vážně.
1: Jo.
0: Takže už jsem klidnej, že mám stále na autě zimní gumy a že už jsem asi 2 měsíce nevyměnil olej, tak naštěstí já nikam padat dolů nebudem, maximálně bouchne guma, nebo se mi...
1: Tak olej asi zadehne. Dobrý 2 měsíce, ale ty gumy, ta brzná dráha, no, to je blbý v tom vedru, no.
0: Teď, když děláš s tím autem výkrut a máš zabrzdit prudce, to je věc, teda.
1: No.
0: Hele, kolik je?
1: Ale kdyby jsi měl Rafala, jako mám já, tak to dáš na těch zimních, tu brznou dráhu.
0: To je to německý letadlo.
1: Ne, to je to moje auto.
0: Rafale.
1: Francouzské výroby.
0: Jo, jo, jo, no, už nebudem dělat reklamu, dobře.
1: No, no. Jenom tím, že já jsem neřekl samozřejmě reklamu, ale ten typ Rafale, vlastně ono to vychází z francouzského letadla Rafale, takže to je pojítku jako...
0: Jo, no, takhle.
1: No.
0: Tak se potom na tebe otočím, sežeň mi nějaký auto, který pochází z letadla, třeba s motorem.
1: No vidíš, tak vygoogli si Rafale.
0: No, mě nebude vadit, i když bude mít na prdeli vrtuly třeba, jo? Jako, že bych jel rychlejc. Hele, Motley Crue si chtěl.
1: Motley Crue, yeah.
0: Ano, Kickstart My Heart.
1: Kickstart My Heart, no to jsem lítal airshow v Letňanech.
0: Jo, to byl on, jak tam vrčel nad náma tam. Hej, se nedalo. Ani bavit, čověče.
1: Promiň, no.
0: To se ne, si dělám srandu. Ale počkej, ale to je taky trošku problém s tím lítáním.
1: No.
0: Tady, jak lítají ty lidi, kteří jsou vlastně amatéři, mají pilotní průkaz.
1: Ano.
0: A jenom se tak proletějí vždycky nad těma Čakovicema, Letňanama.
1: Jasně.
0: Že nad těma. A podle některých otravují opravdu lidem život, protože některý hodně vrčej. Ale jasně, toho se taky dotkneme, jestli se k tomu dostaneme, protože teď ses rozpovídal tak, že jsme
1: to nestihli.
0: Ne, to ještě stihneme. Takže Kickstart My Heart a Mötley Crüe, pouštím píseň dle tvého výběru.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Lukáši, lidi furt píšou zkazy, to je od nich milý, já bych aspoň nějaký vybral, protože aby to nevypadalo, že našimi milými posluchači pohrdáme, což teda nikdy, to by se nikdy nestalo, ale tak zase stručný výběr, nemáme moc času. Ahoj Dané, skvělý moderátor jako obvykle a host Lukáš, velmi příjemný borec, ano. Děkuji. Jeho songy možná nejsou úplně dokonalé technicky, ale je v nich ten život. Díky, Jura.
2: Děkuji, díky.
1: To je hezky řečeno, musím říct. Dané, ten Lukáš, to je pohodář, super povídání, Milan poslal tenhle stručný vzkaz. Ahoj, škoda, že se v Česku přestali vyrábět v Otrokovicích skvělé akrobatické letadla Zlín. Lukáš by mohl vyhrávat na českém letounu a nemusel by létat na německém. Lukáš borec a ty Dané, díky za skvělého hosta. Tak,
2: děkujem, díky.
1: Ty jsi to letadlo Zlín, ale na začátku dnešní spovědnice nějak zmiňoval v nějakých souvislostech.
2: Já jsem Zlíny lítal do určitý kategorie, nicméně jo. Oni ty nejlepší Zlíny, co se dělali, tak už dneska bohužel nestačí ani na těch světových závodech na tu druhou světovou kategorii, tu advanced.
1: Takže se vyrábějí, ale už nemají tu kvalitu.
2: Ne, nevyrábějí se, ty akrobatické letadla už se nevyrábějí. Ty Zlíny 50, takzvaně ty nejlepší, co byly na tu akrobaci. Vyrábějí se, myslím, teď 242, to jsou takové pro vojáky, pro základní výcvik pro piloty, ty se ještě vyrábějí, ale ty akrobatické letadla už ne. A ty nejlepší, co tady byly, tak bohužel už prostě je to historie a už to ne, ta akrobacie jede tak dopředu, že je potřeba právě
1: takže
2: těch lepších letadel.
1: Jako na tom letadle si můžeš vzlítnout a podívat se po krajině, ale dělat s tím takový kousky, jako se dnes dělají, už se nedají. Prostě.
2: Můžeš furt dělat ty kousky, ale do té kategorie tak už jako intermediate advanced.
1: Jasně,
2: no.
1: Dobře. Ještě jeden zkaz. Dané, dotaz. U Větroňů se lítá několik hodin a teď si představ, že večer dáš několik mnoho piv. Kam vlastně čůrají?
2: No, máš takové pytlíčky, bažant a tak. No.
1: Jo, když letíte prostě Větroněm, kolem vás letí bažant, tak
2: jako někteří, ano, dovedu si představit, že pytlíček hodí, ale až dostane takovou nenápadnou spršku, tak pozor.
1: Tak prosím vás.
2: Tam já doufám, že to nedělají. Jo, to taky nedokážu posoudit, to je ta výhoda, ta akrobace s kluzákem, že si prostě vyčuráte před IPO, je to v pohodě.
1: Jo.
2: Lítejte akrobaci, jasně. Motorovou i s kluzákem.
1: Jenom k těm bažantům ještě. Prosím vás, pokud budete mít od myslivce nějaký bažanty, kteří žijí v blízkosti nějakého letiště, kde lítají Větroně, tak počítejte s tím, že někteří bažanti můžou být tak trošku pochcaní. Tak a pojďme ještě ten další vzkaz. Ahoj Dané, moderace, jako vždy zábavná, děkuju moc a Lukáš fakt příjemný borec. Jeho songy možná nejsou dokonalé, ale jsou takové upřímné.
2: Díky.
1: A to je tady zdublované.
2: A to by se líbily.
1: Mně se líbily velmi.
2: Tak super, tak to jsem
1: rád. Kdyby se mi to nelíbilo, tak to rovnou řeknu. Já zase se s tím tak moc netote. Pozor, tady je jenom taková poznámka.
2: Ano.
1: A to se pojí s tou tvojí muzikou, kterou jsi tady hrál, nebo kterou jsme si pouštěli respektive. Tak to tvůj dnešní host má určitě rád. Mr. Broken Wings, František napsal.
2: Uh-huh.
1: Jo, je to, potvrzuješ.
2: Uh-huh.
1: Dobře, tak, no a to je tak, co stihnem. Teď už super. Nám nezbývá moc času. Ty jsi vybral Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door. To je takový výběr osudovy, klepání na nebeskou.
2: Jo, tak já jsem to nemyslel. To byla první písnička, co jsem měl na kytaru.
1: Jsme se totiž předtím bavili, co se stane, když vypnou motory, ty vole, a Větroni se uloví střídlo, jo.
2: Tak, počkej, tak, co přijde jako poslední song.
1: Lukáš, jako zkuze, co se stane, no, Knockin' on Heaven's Door. Ne, to jsme si vysvětlili, že se dá vyskočit padákem a modlit se, že se otevře, tak pojďme na to.
2: Jasně.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková zpovědnice na Rádiu B.
1: Přátelé, dnešní roková zpovědnice končí. Končí roková zpovědnice s Lukášem Pařískem, pilotem, rekordmanem, akrobatickým pilotem. Lítá s motorem i bez motoru, prosím vás, i vrtulníkem, k tomu jsme se ani nedostali.
2: Nevadí.
1: A Lukáši, příště přijdeš určitě, nepozveš zase pozvání?
2: No určitě tě, moc rád, děkuju.
1: Pozveš, ty vole, přijmeš pozvání.
2: Budu moc rád, bavno. To je jasný.
1: Jo, ještě no, budeme se 3 hodiny bavit o vrtulníku.
2: Klidně.
1: A přátelé, to je akrobacie ve vrtulníku normálně. Viděli jste někdy letět vrtulník ano. Hlavou dolů?
2: Jo,
1: to...
2: existuje, no.
1: Kecáš,
2: je jeden z mých instruktorů, a to se necháme na příště.
1: Necháme, jo. Hele, díky moc, díky za tvoje písničky, díky za tvoje povídání.
2: Taky
1: bylo to luxusní. Pozdravuj svoji paní.
2: Budu.
1: Pozdravuj Atreje.
2: Atreje,
1: no.
2: Čau, Atreje.
1: No. A ještě jsi chtěl něco říct? Nějaký
2: vzkaz? Určitě bych chtěl pozdravit prostě rodinu Petra z Fundament Creative, pak bych chtěl pozdravit všechny kolegy z práce a všechny nařízení tového provozu, kluky z týmu Future Vehicle, se kterými létám na letadle a na mistrovství světa. A vlastně všechny, co mě jako znají, třeba se to díky vám jednou splní a budeme mistři světa, nebo budu mistr světa, a proto jsem vybral tu poslední píseň od Queenu, We Are The Champions.
1: Chceš něco říct ode mě a já mám vždycky pravdu?
2: Dobře.
1: A teď se nedělám prdel?
2: Jo.
1: Ty tím mistrem světa určitě budeš.
2: Já se budu snažit a děkuju.
1: Já ti to budu tak přát, že se to splní, co nevidět.
2: Dobře,
1: s podporou tvých kolegů.
2: Díky.
1: Lukáš Pařízek, dnešním mým skvělým hostem. Díky moc.
2: Díky moc.
1: Měj se, čau, čau.
2: Ahoj, ahoj.
1: Jsme prostě šampioni, no.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Transfúze pro ty, kterým v žilách koluje rok. Himmler, Gott und Wetter, Kruzeis Element. Himmler, Gott und Wetter, Kruzeis Element.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, po nočním deštíku, který stáhnul teploty na 14 až 18 stupňů, tu máme pátek 3. července 2026. Odpoledne na jižní Moravě bude až 28 stupňů, teď je tam nehoda na bratislavské dálnici u Hustopečí. Tak pozor, ze Slovenska na Brno na 22. kilometru D2. Je tam kamion ve svodidlech a zasahuje do pravého pruhu. Stejně jako jeho porouchaný kolega na Slánské dálnici na Prahu před sjezdem na Stehelčeves na 10. kilometru D7. No a v Ostravě už mají dopraváci práci na Rudné směrem od Opavy. Před křížením ve Vítkovicích s Místeckou ulicí vyšetřují srážku náklaďáku s osobákem. Dobré ráno a dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. V těchto chvílích ještě v jihovýchodní polovině území až zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Teploty 20 až 24, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalista Boháč přestoupil z Karviné do Plzně, kde podepsal tříletou smlouvu. Liberec posílil gruzinský křídelník Basiladze a Baník Ostrava natrvalo získal kamerunského záložníka Nogu. Další Kamerunec Mila bude hostovat ze Sparty v Jablonci, a to celou příští sezonu bez opce na přestup. Google musí zaplatit rekordní pokutu asi 100 miliard korun za zneužití systému Android. Nejvyšší soud v konečném rozhodnutí potvrdil, že firma omezovala konkurenci tím, že nutila výrobce instalovat své aplikace. Řeka Svitava u Svitávky na Blanensku projde revitalizací. Povodí Moravy chce úsek dlouhý 730 metrů vrátit blíže původnímu korytu, jak vypadal před 100 lety.
2: Projekt zahrnuje odstranění stávajícího opevnění, obnovu členitosti dna a vytvoření stanovišť pro podporu vodních živočichů. Revitalizační opatření na řece zahrnují také dlouhodobě udržitelné prvky, jako jsou kamenné prahy, kamenné výhony, mrtvé dřevo nebo solitérní lomové kameny. Ty budou mít za úkol čeřit hladinu a tvořit přirozené výmoly, například jako úkryty pro plazy. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
1: A nakonec, Facebook testuje nové AI vyhledávání, které místo odkazů nabízí přímo generované odpovědi. Vychází jen z uživatelských příspěvků a videí, takže může šířit neověřené nebo zastaralé informace. Uživatelům už například doporučilo návštěvu restaurace, která je dávno zavřená. Ani jsme se nenadali a je tu pátek 3. července 2026 a dnešní první zprávy touto informací končí.

Akcepti vedení kytaristou Wolfem Hoffmanem hrají o víkendu na festivalu v Barceloně a Udo Dirkschneider bude ladit formu před příjezdem do Vizovic na Masters of Rock na akci na jihu Německa. Ještě připomínám, že Akcept v prosinci přijedou do Zlína a Udo má na únor 2027 v plánu setkání se svými fanoušky v Ostravě a v Brně. A co se děje během prodlouženého nadcházejícího víkendu u vás, i o tom dáme řeč v pátek 3. července na Rádiu Beat. Spojení sem ke mně je 210 32 33 34. To je přímá telefonní linka, můžete zjistit, jak už jsem probuzena a taky mi prozradit tedy nějakou pozvánku na zajímavou akci tam u vás nebo kam se chystáte. Případně můžete využít e-mail studio@radiobeat.cz, beatáckou aplikaci, kde vzkaz můžete napsat nebo namluvit, a nebo je tady i SMS brána 720 001 222. Slibuju, že po 9. vás vezme na koncert Vejvoďák, protože dneškem začíná náš speciál Léto jako živé. Kam to bude? Na kterého interpreta? To prozradit bohužel nemohu. Protože mi to ani neřekli.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

pátek 3. července posloucháte Rádio Beat a teď naskok do Vancouveru, kde o osmi finále na fotbalové mistrovství světa hrají Švýcaři proti Alžírsku a první jmenovaní vedou ve 47. minutě 2-0. 3-0 Španělé porazili v Kalifornii Rakušany a v pondělí si o postup do nejlepší osmičky zahrají proti Portugalcům, kteří 2-1 zvládli Chorvaty.

Jsou 7:02 na teploměru hodnoty většinou mezi 14 a 18 stupni. Ten noční deštík, co se přehnal přes naši republiku, nám trošku pročistil vzduch. S tím, že dneska počítejme opět se srážkami, i když odpoledne už by téměř všude mělo být skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28 a v 1000 metrech na horách, tam by ty hodnoty měly být okolo 15. No a o víkendu se to příliš měnit nebude. Na beatu Neil Young.

Dobou festivalu Metronom v Praze a fotky najdete i na našem webu na stránce radiobeat.cz. Přes e-mail mám vás pozdravovat od Lukáše, který by rád pozval nás všechny býťáky na 24. ročník motosrazu Strašice. Akce, která se koná na Šumavě ode dneška do neděle na koupališti Kolčava ve Strašicích, tedy na Strakonicku. Máme se prý těšit na soutěže, výšku, dobré jídlo a pití a samozřejmě taky na muziku. Dneska bude hrát kapela Restart a Malý věci a zítra třeba Z ničeho nic nebo VVU, Štos, Pringles. No prostě pojďme si to užít. Legendární 24. motostras Strašice na Šumavě ode dneška na koupališti Kolčava. Hey!

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: To byla kapela Turbo a její hvězdný přítel z kapely Kiss, Tommy Tyre. Je 6:30, přátelé, kamarádi, pojďme si společně dát kávu. Šoféry bych chtěla varovat, že v Českých Budějcích je nová nehoda. Na 20 u nákupáku Géčko směrem do centra se řeší srážka osobního auta s motorkou. Na příjezdu do Brna od Prahy kamiony v pravém pruhu na D1 už od 176. kilometru. Trošku se nám taky přicpává příjezd do Prahy od Slaného, jak víme, u letiště zúžení do jednoho pruhu, takže na D7 se dostanete do fronty, která je asi tak na 10 minut u středu Kluk. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Dobrý večer, máte vybráno?
3: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergii na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
2: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
0: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vršní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes má být polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. V těchto chvílích ještě v jihovýchodní polovině území až zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Teploty 20 až 24, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Basketbalista Patrik Auda posílí USK Praha. 36-letý český reprezentant a olympionik přichází po téměř 20 letech v zahraničí. Naposledy působil v Japonsku. Klub chce mimo jiné pomoc při rozvoji mladého týmu. Prezident Pavel vyzval premiéra Babiše, aby doložil svá obvinění nebo je stáhl. Premiér třeba tvrdí, že prezident si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje Česko. Všichni zasažení bleskem na táboře na Jindřichohradecku už jsou doma. Muž i 5 dětí nemocnice propustili, jsou v pořádku. Pražské vodovody a kanalizace připomínají možnost využít službu SMS Info, která zdarma informuje o plánovaných odstávkách, haváriích a dalších mimořádnostech.
5: Projekt zahrnuje odstranění stávajícího opevnění, obnovu členitosti dna a vytvoření stanovišť pro podporu vodních živočichů. Revitalizační opatření na řece zahrnují také dlouhodobě udržitelné prvky, jako jsou kamenné prahy, kamenné výhony, mrtvé dřevo nebo solitérní lomové kameny. Ty budou mít za úkol čeřit hladinu a tvořit přirozené výmoly, například jako úkryty pro plazy. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
4: A nakonec z pražského letiště Václava Havla nově letají saudsko-arabské nízkonákladové aerolinky Flydeal. Dopravce posílil spojení do Riádu a Džidy. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Na hodinách máme 8 minut po půl sedmé. Ve Vancouveru tam je ještě čtvrtek a Švýcaři vedou nad Alžírskem na fotbalovém mistrovství světa 2-0 a jsou tedy o dvě branky blíže k osmi finále. Tam už si účast zajištilo Španělsko po výhře nad Rakouskem 3-0. Brankář vítězů opět neinkasoval, Simon, a v součtu i s šampionátem z roku 2022 mu na mistrovství světa nikdo nedal gól už 519 minut v řadě. V pondělí se o to v Texasu pokusí Ronaldo a spol. Portugalsko dneska po obratu porazilo Chorvatsko 2-1. Jednalo se o první zápas v historii mistrovství světa, ve kterém proti sobě šli dva hráči spoli ve věku plus 40 let. Portugalská legenda Cristiano Ronaldo a chorvatská ikona Luka Modrič, pro kterého to byl asi poslední reprezentační zápas. Ronaldo je nejlepším střelcem v historii mezinárodního fotbalu. Kope na rekordním šestém mistrovství světa, ale před tím dnešním zápasem nikdy nevstřelil gól ve vyřazovacích bojích. Jeho vyrovnávací gól z penalty v 68. minutě tuto kletbu konečně prolomil a v 41 letech a 146 dnech se stal nejstarším hráčem v historii, který skóroval v play-off na mistrovství světa. Tak mu býťáci za odměnu naservírujeme krůtí prsa v pepřeném jogurtu.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten nový hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7 na Rádiu Beat.

Ano, je faktem, že je pátek 3. července 2026, už 6 hodin a 49 minut. A narozeniny má kytarista, skladatel, zpěvák a fotograf, který působí velmi plaše a kam přijde, tak to umí pěkně rozsvítit. Před měsícem tady na beatu u Dana Kohouta v rokové zpovědnici se mu to podařilo Španělkou a Petrolejkou.

0: skvělý.
1: Ano, je skvělý a ukázal nám to před měsícem, mimochodem celou rokovou zpovědnici s dnešním oslavencem Norby Kováčem najdete i s obrazem na YouTube kanálu Beatu. Norby je kytarista, jak teď taky ukázal, i pěvec a fotograf. Před 2 lety nám sestavil kalendář Beatu a fotky, co se do něj nevešly, si můžete prohlédnout při svých prázdninách v Telči. Na tamním náměstí Zachariáše z Hradce je galerie Šatlava. A tam do 13. srpna je výstava fotografií Norbyho Kováče právě z hudebních nástrojů z kalendáře Beatu. A když se tam zastavíte 5. srpna dopoledne, tak se tam s autorem i potkáte. Bude tam vernisáž, kde i něco málo zahraje. A večer pak bude mít plnotučný koncert na poetické scéně ve Stodole za radnicí v Telči. Nejbližší koncert v triu s Ivanem Hlasem a Olinem Neschlebou koukám budou mít 17. července kousíček pod Českými Budějicemi v areálu hostince Plav. A třeba i tam vytáhnou to, co jsme teď slyšeli, tedy klasiku, co známe spíše v podání Omegy. Třeba tam zahrají Petrolejové lampy, kde Olin působí jako perkusionista a místo bubínků nebo místo kachonu používá dekl od svého pedálboardu. A jak k němu přišel?
2: Skočil do IKEA a tam koupil jako 2 šuplíky, tam nasázel ty svoje pedály přes ten dekl a tu horní část jako teďka bouchá. Jako. Ale fakt jako ta překližka naprosto jako luxusní. Jako.
3: No, tak on je vynalezavý, on je z Moravy.
2: Vynalezavý svoje čelo a svoje futra pro čelo jako vyrobil sám. Jako. Ne, jako, fakt jako už dneska jsou občas mu jako lidi volají prostě ty lidi jako bubeníci, že by chtěli jako půjčit jako ten jeho dekl z toho, jako do studia, víš, protože fakt jako to je tak kvalitní zvuk. Jako. To jen tak nevidět.
3: Oline, pojď mi řekl, natáčím desku.
2: No počkej, tak na to potřebuješ pořadovník, jako, rozumíš? To jen tak nejde.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7 hodin a v Českých Budějicích u obchoďáku Géčko na 20 policáje vyšetřuje srážku motorkáře s autem. A na Husově třídě zůstáváme, v Českých Budějovicích je ťukec 2 osobáků u domu seniorů. Pokud se chystáte jet z Pelhřimova na Humpolec nebo opačně, určitě si dejte časovou rezervu, protože u Záhoří nebo u Velkého rybníka jsou semafory. Jezdí se tam kyvadlově a směrem tedy od Pelhřimova na D1 je teď zdržení asi na 15 minut. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění, teploty 21 až 25, na jihu Moravy 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Na tenisovém Wimbledonu za včerejšek postoupili do třetího kola Lehečka, Bousková a Nosková. Menší Kyplíšková naopak skončili. V deblu uspěli Siňaková s Townsendovou, Malečková se Škochovou i Nouza s Oberleitnerem. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Matyáš Javoronok postoupili na turnaj pro tur v Kštadu do osmifinále. Ze skupiny prošli z druhého místa po dvou výhrách a jedné porážce. Kriminalisté vyšetřují děčínského primáře kvůli podezření na předávkování pacientů opiáty. Mohlo jít o vraždu více osob. Lékař byl postaven mimo službu. Trestní oznámení podala sama nemocnice. Na filmový festival v Karlových Varech přiletěl americký herec Dustin Hoffman. Převezme křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii. A nakonec Microsoft výrazně snížil spotřebu vody v datových centrech. Od začátku tisíciletí díky chlazení vzduchem omezil asi o 90% a nová AI centra už vodu nepotřebují vůbec. Firma prý navíc vrací do přírody více vody, než sama spotřebuje. To byly zprávy a druhé dějství pátečního ranního vysílání otevřeme s pohodovým kabátem.
0: Krom.

Před chviličkou, když jsem gratulovala Norbimu Kováčovi k dnešním narozeninám, jsem zmínila, že v Telči do půlky srpna si můžeme prohlédnout fotky, ze kterých se pak vybírali ty pro býťácký kalendář v roce 2024. V tom letošním, který pro nás nafotil operní pěvec Národního divadla Martin Beck, na nás celý měsíc bude spod klobouku koukat Pepa Vojtek. To je jenom, že jsme si hráli kabáty. Mimochodem, už jste otočili list, bacha, už je 3.7. A třetím celkem, který si zajistil ve včerejším programu fotbalového mistrovství světa osmifinále, ve včerejším programu, který se v rámci posunu času u nás hrál až dneska, tak tím dalším postupujícím je Švýcarsko po porážce 2-0 Alžířanů, kterým nepomohl ani fakt, že jejich trenér Bosňan Vladimír Petkovič trávil 7 úspěšných let jako hlavní trenér právě švýcarské reprezentace. No a proti komu v osmifinále ve Vancouveru v úterý Švýcaři nastoupí, tak o tom se bude dneska rozhodovat mezi Kolumbií a Ghanou.

0: zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Cokoliv, vyfič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, čet.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě dále.

Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven.

0: Teď v úterý na show Alice Coopera slavila jeho fešná nová kytaristka Anička 23. narozeniny. No a jak to jí a taky jejímu šéfovi v Plzni slušelo, prohlédnout si můžete fotoreportáž našeho Jirky Rogla na webu radiobeat.cz. Zatímco Alice Cooper volí kulisy pro své vystoupení hororové, tak vejvoďák ten si nejraději zpívá u nás v kuchyňce. Včera ho u tohoto natočil kolega Standa Rubáš a dal to na náš Facebook. Jo, je dobré vědět, že v kolektivu máš kamarády. Vyčimi.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Naši parašutisté v seskoku na přesnost zazářili ve světovém poháru ve Slovinsku. Český B tým ve složení Pavlíček, Směšný, Sbíral, Žáka, Rataj obsadil dělené druhé místo se Švýcary. Ačko se posunulo z 21. na 4. pozici. Jednotlivce vyhrál Petr Chládek junior, třetí skončil Bonifác Hájek. Automobilový tým Michelin Motorsport Powered by Bagheera poprvé vyhrál závod evropského šampionátu Lamborghini Super Trofeo. Dvojice Formanek a Pretorius ovládla podnik na okruhu Vespa mezi více než 30 soupeřů. Horolezci Marek Holeček a Tomáš Petreček se vydali do Pákistánu na další pokus o prvovýstup na Nanga Parbat. Chtějí zdolat trupalskou stěnu alpským stylem, když už před lety skončili těsně pod vrcholem. Poslouchali jste menšinové sporty, další přijdou na řadu za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách, hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na
0: 210 32 33 34.
2: Další dopravní informace
0: už za chvíli.
2: Na

Je 3. července a dneska je to půl století a jeden rok, co byl v Montré ve Švýcarsku otevřen prostor nahrávacího studia kapely Queen, které se jmenuje Mountain Studios. Od roku 2013 je tam muzeum. A do Paříže zase jezdí fanoušci The Doors k hrobu Jima Morrisona. A já si myslím, že dneska tam na hřbitově Père Lachaise asi bude hodně květin a svíček, protože dneska je to 55 let, co ještěrčí král ve věku 27 let zemřel.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Doprava o 7:30 je docela plynulá. Samozřejmě kamiony před Brnem nabíjí jezdu od Prahy v koloně už od 173. kilometru po omezení bratislavské dálnice. Pokud jedete osobákem a jedete-li v pruhu levém, tak počítejte s tím, že zásek třeba u Kývalky, ale osobním autem do Brna docela bez problémů. Pokud jedete do Brna od Mikulova po dálnici, tak pozor, na 22. kilometru stojí v pravém pruhu porouchaný kamion. No a u Velkého Rybníka, to jsme na 34, na opravované 34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem, tak tam u toho semaforu obousměrně teď ztráta 10 až 15 minut. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
5: Včera byl hezký čas. Včera neděle byla. Za týden bude zas.
6: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase Hard and
7: Day. Klasika, novinky, rozhovor.
8: Každou neděli od 8 do půlnoci.
5: Za týden bude zas.
8: Na Beatu.
0: Rádio Beat. Počasí.
9: Dnes má být polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění, teploty 21 až 25, na jihu Moravy 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
9: UEFA vyřadila fotbalovou Karvinu z evropských pohárů kvůli korupční aféře. Místo ní si kopne Jablonec, změny se dotkly i Plzně a Hradce Králové, které se posunuly do vyšších soutěží. Novinářka Vitovská řeší nepodložené tvrzení o přátelském vztahu s ústavním soudcem Šámalem. Po poradci ministra zahraničí Šíkovi žádá omluvu a smazání AI příspěvku, jinak dojde na právní kroky. Příští týden ve středu odstartuje tradiční automobilová soutěž Bohemia Rally.
10: Součástí akce budou nejen sportovní klání, ale také doprovodný program na Staroměstském náměstí Mladé Boleslavy. S konáním soutěže jsou spojena už přes půl století dočasná dopravní omezení v řadě ulic. Luboš Dvořák, Mladé Boleslavsko.
9: V albánské Tiraně se střetla policie s demonstranty protestujícími proti korupci kolem obrovských developerských projektů na pobřeží. Požadují rezignaci premiéra. Policie použila slzný plyn a vodní dělo. A nakonec Samsung chystá nový skládací telefon Galaxy Z Fold 8 s odlišným tvarem. Model má být nižší a širší, což přinese praktičtější displej pro práci i sledování obsahu. Premiéra asi 22. července. To byly krátké zprávy.
0: Radio B. Classic Rock.

Píťáci, přeji dobré ráno. Páteční s datem 3. července 2026 je před námi prodloužený víkend a jestli chcete tam k vám pozvat ostatní rockery, rockerky a rockerčata na nějakou zajímavou akci, tak jest dneska tak možnost. Takže pojďme se podívat na pozvánky, co již dorazily a začneme na Litoměřicku, odkud psal Pepa. Ahoj Píťáci, chtěl bych vás pozvat na bubenickou show, která se koná zítra v restauraci na Koreji Hněvice nádraží u Štětí. Pecky od metalu až po vážnou hudbu vám zahraje 16-letý bubeník Triple Hexa Drummer. Grilované specialitky a další občerstvení zajištěno. Pak dorazila SMS pozvánka na zítřek na pouťové slavnosti ve Velkém Malanově na Domažlicku. Od rána se tam koná tradiční pouťový fotbal v Malé Kopané, turnaj teda. Od 17 hodin potom dojde i na veselici s muzikou a zahraje tam i Koda anebo Revival Kabátů z Plzně. A už dneska na dnech fotbalu v Poličce zahrají Nazareti. Tak se pojďme na tuto slávu na Svitavsku připravit.

Nabíto Nazareti a vzpomínka na Dana McCafferty-ho dneska už z Nazarety zpívá Švýcaro-Ital Gianni Pontillo. Do kapely přišel v prosinci a dneska tedy bude na Svitavsku. Nazareti dneska večer hrají tedy a zpívají taky na dnech fotbalu v Poličce. Před nimi tam dneska bude třeba Komunál, po nich dejme tomu Doga a zítra Harley, Škvor či Morčata na útěku. Na cestách je motorkář Jarda Šíma. Ze Sibiře poslal zvukovou pohlednici a tu si na bítu pustíme po zlínské kapele Rumpál.

0: s Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: Hezký den ze Sibiře. Naposledy jsem se hlásil z Jekatěrinburku, o kterém jsem vám ještě neřekl, že je dělící čárou mezi Evropou a Asií. Od této doby jsme najeli už dalších 3200 kilometrů a naše cesta včera zdolala milník 7000 kilometrů. Motocykly CF Moto 250 Dual Sport a 450 MT už dostali základní servis, to znamená olej, který si vezeme, a olejové filtry. Projeli jsme velká města jako Omsk, Novosibirsk a Krasnojarsk. Pro vaši představu, vzdálenost mezi těmito městy je mezi 500 až 700 kilometry. Mezitím nějaké městečka, vesničky, ale i mezi nima jsou vzdálenosti 100, 200 i 300 kilometrů. Motocykly si s těmito vzdálenostmi nedělají žádnou hlavu, benzín zatím všude je, takže jedeme dál, kam až to jde. Právě jsme 250 kilometrů před Irkutskem, které je pro nás vstupní branou k návštěvě Bajkalu, toho přírodního skvostu, který si chceme v několika dnech prohlédnout a projet na motocyklech. Ještě zmíním počasí, které nám cestou moc nepřálo. Většinou jsme spali pod střechou, až poslední dobou využíváme naše stany. Venku začíná být krásně teplo, sluníčko svítí a i ty deštivé dny byly dobré, protože jsem alespoň já tak mohl vyzkoušet dokonalost svého nového vybavení. Už jsme také zažili koupání ve zdejších jezerech a řekách a došlo i na chytání ryb. Vždyť motocykl CF Moto 250 Dual Sport, na kterém jedu, se u nás prodává pod sloganem Motocykl pro starší pány na chytání ryb k rybníku. Myšleno asi k nejbližšímu rybníku, i když já dokazuji, že si na něm člověk může zajet i k rybníku nebo k jezeru do daleké Sibiře. Takže se mějte a ať to jezdí.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s pětiletou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: 8 hodin jsou trable na konci hradecké dálnice, špatně se sjíždí u Jaroměře. Na tom kruháku, kde se dáte buď na Náchod nebo na Trutnov, tak tam překáží nepojízdný náklaďák. V koloně už je poslední kilometr D11. Pojďme k Praze, na ulice k letišti, ale směrem od letiště při nájezdu na Evropskou ulici, jak je nadjezd Velkého pražského okruhu, tak tam je nějaká nehoda. No a právě z úsjezdu z Evropské začíná kolona na D0 směrem na Slánskou dálnici kvůli zúžení u letiště. Opačně od Slaného je zpomalení od 4. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.
3: Symbolik Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
0: Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz.
4: Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz.
5: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód RADIO50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód RADIO50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
6: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
7: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 plus 5.
8: 11.
7: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
6: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
9: 11.
6: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11. V pondělí po 11. večer na Beatu.
0: Rádio Beat. Počasí.
10: Dnes polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 28 stupňů. Zítra větrno a večer v severních Čechách přeháňky. Během dne většinou polojasno a odpoledne bude od severozápadu přibývat mraků. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť. Teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27. Vítr na východě s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
10: Na fotbalové mistrovství světa postoupili v uplynulých hodinách do osmifinále celkem 3 země. Švýcaři vyřadili Alžírsko, Španěle Rakousko a Portugalci Chorvatsko. Na šampionátu pokračují vyřazovací boje i dnes, jak říká sporták Petr Plintovič.
11: Úvodní zápas dnešního programu obstarají fotbalisté Austrálie a Egypta s výkopem ve 20 hodin našeho času. Pak už půjdou do akce úřadující mistři světa z Argentiny. Messiho a spolu vyzve o půlnoci v prvním kole play-off překvapení turnaje Cap Verde. Vítěz narazí v osmifinále právě na lepšího z dvojice Austrálie-Egypt. V sobotu nad ránem ve 3:30 se ještě utká Kolumbie s Ghanou. V kádru afrického celku je i plzeňský útočník Prince Adu.
10: Čeští boxlakrosisté porazili na mistrovství Evropy Izrael 16-12 a dnes od 16:30 je v Radotíně čeká Polsko. Budou bojovat o páté místo. Ženy mají hrát už za hodinu na jižním městě s Finskem. Bouřky a deště v minulých dnech výrazně přemalovaly mapu půdního sucha, zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude. Velká část Moravy zůstává vyschlá. Ministerstvo kultury zrušilo výběr na generálního ředitele Národní galerie Praha. Podle ministra Klempíře se řízení zopakuje, protože hledá kandidáta se silnou mezinárodní vizí. A nakonec Google v Česku loni zaplatil na dani z příjmu jen 18 milionů korun. Většinu tržeb dál vykazuje přes Irsko, kde jsou nízké daně. Vydělává tady přitom miliardy. A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 3. července 2026 a dáme si raš.
0: Radio B. Classic Rock.

Když musíš, tak musíš, a když tě políbí muza, není dobré to ignorovat. Traduje se totiž, že zpěváka pianista Greg Allman a s ním jeden z bedňáků Allmanů, co s ním zrovna byl a taky pil, takže se vloupali do studia Capricorn, protože Greg si nutně potřeboval zaznamenat a natočit nápad, co mu zrovna přišel. A pak prý z něj byl z toho nápadu tento song Midnight Rider, který jsme doposlouchali na beatu o 8:45. Za chviličku dorazí Šimi, má pár sportovních tipů na nadcházející prodloužený víkend a já začnu tím, že můžeme jít na basket. Chlapi hrají večer další kvalifikační zápas o mistrovství světa ve Stockholmu proti Švédům. V pondělí budou hrát v Brně proti Estonsku v hale Vodová, kde se brzy bude konat mistrovství světa dívčích výběrů do 17 let. No a naše basketačky si v rámci přípravy dneska v Brně dají zápas proti Mexiku.

0: Vášnivé sporty na rádiu Beat.
1: Nejen cyklistický závod Thousand Miles Adventure v neděli odstartuje z nejvýchodnější slovenské vsi Nová Sedlica a pojede se až na západ Česka. Soutěžící se pohybují pouze vlastními silami a bez podpory. Délka trasy přibližně 1600 km a převýšení kolem 40 000 metrů. O víkendu se jede Nová Paka, více Zdeněk Razin.
2: Je přihlášeno 150 speciálů do 4 divizí. S kompletní evropskou špičkou si to po celý víkend budou rozdávat naši jezdci. V juniorech to budou Ladislav Hanák a Vojta Luňák, v 16 stovkách Filip Dust a Vašek Kupínek a v superbugy Zdeněk Antony a Luděk Dubravský. Po delší přestávce bude domácí pilot Václav Fejfar a jubilejní stý start v Nové Pace předvede Jarda Hošek.
1: Mezinárodní horolezecká federace UIAA spustila databázi pro hlášení lezeckých nehod. Systém shromažďuje data z více než 20 zemí a mapuje různé způsoby jejich sběru. Cílem je zlepšit bezpečnost a sjednotit evidenci i sdílení informací mezi státy. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Ať se nám to líbí nebo ne, tak za minutu bude 8:30. V Ostravě jsou trable kousíček od hlavního ostravského vlakového nádraží na Mariánsko-Horské ulici. V podjezdu u kolejí mezi Cihelní a Jirskou totiž narazil kamion do mostní konstrukce a ucpává se to tam jak od Hrušova, tak od Mariánských hor. A pořád opatrně na sjezdu z konce hradecké dálnice u Jaroměře. Je tam špunt, protože na tom kruháku za dálnici, jak se jede na Náchod nebo na Trutnov, tak tam překáží porouchaný náklaďák. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním píťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. Kdo stání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
4: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
5: Dnes má být polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. V těchto chvílích ještě v jihovýchodní polovině území až zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Teploty 20 až 24, na jihu Moravy 27 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Basketbalista Patrik Auda posílí USK Praha. 36-letý český reprezentant a olympionik přichází po téměř 20 letech v zahraničí. Naposledy působil v Japonsku. Klub chce mimo jiné pomoc při rozvoji mladého týmu. Prezident Pavel vyzval premiéra Babiše, aby doložil svá obvinění nebo je stáhl. Premiér třeba tvrdí, že prezident si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje Česko. Všichni zasažení bleskem na Táboře na Jindřichohradecku už jsou doma. Muž i 5 dětí nemocnice propustili, jsou v pořádku. Pražské vodovody a kanalizace připomínají možnost využít službu SMS Info, která zdarma informuje o plánovaných odstávkách, haváriích a dalších mimořádnostech.
6: Projekt zahrnuje odstranění stávajícího opevnění, obnovu členitosti dna a vytvoření stanovišť pro podporu vodních živočichů. Revitalizační opatření na řece zahrnují také dlouhodobě udržitelné prvky, jako jsou kamenné prahy, kamenné výhony, mrtvé dřevo nebo solitérní lomové kameny. Ty budou mít za úkol čeřit hladinu a tvořit přirozené výmoly, například jako úkryty pro plazy. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
5: A nakonec z pražského letiště Václava Havla nově letají saudsko-arabské nízkonákladové aerolinky Flydeal. Dopravce posílil spojení do Riádu a Džidy. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Býťáci 3. července a to se narodil Leoš Janášek nebo Norby Kováč, ale taky Andy Fraser. Basák, jehož talent byl objeven velmi brzo a v 15. ho vyhodili z gymplu, protože tam dospával po nocování v klubech, kde hrál na tajňačku už od 13. A pak hned dostal lano od Johna Majála do Blues Breakers, kde vydělával tehdy skvělých 50 liber týdně, tak nať se mořit s fyzikou a chemií. My teď na Andyho, který zemřel před 11 lety, zavzpomínáme parádní písničkou od Free. Jmenuje se Mr. Big a je v ní i Fraserovo solo na basu. U mikrofonu uslyšíme Paula Rodgerse, jak varuje rivala v lásce, aby mu nelezl do zelí, jinak ztratí trpělivost.

Kruci kluci na bítu a v neděli budou i Krucipisk hrát na Olomoucku v Dřevohosticích na rokovém festivalu, kde bude i Alkohol, Dimitri, Komunál nebo Vysací zámek. Vysáči budou zítra ozdobou Brněcfestu v Brněci u Svitav. Dojde tam i na loučení s Adamem Vitáskem a poslední koncert kapely VHS. Psal Pepik, že dneska zahraje v Roubence na výstavišti v Lounech místní rocková kapela Beruška. Start je v 19 hodin, tak si máme přijít poslechnout kus poctivýho Big Beatu. A ještě jedna pozvánka z býťácké aplikace od Sázavy. Zítra od 19 hodin na Mariánce ve Stříbrné Skalici zahraje frontman legendární skupiny The Primitives Group of Prague Ivan Hajniš s jeho akustickým triem koncert, kde zazní bluesové pecky, rockové balady a trošku i té americké country.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: 4 minuty před 9 a těsně předtím, než Vejvodák začne náš speciál na prázdniny Léto jako živé, vám musím říct, že máme na velkém pražském okruhu bouračku. Je to směrem z letiště na D1 před sjezdem na Jinočany na 21. kilometru. A jestli na D1 jste a jedete z Brna na Prahu, tak opatrně za Koberovicemi. Na 76. kilometru ve stoupání v pravotočivé zatáčce zůstala stát porouchaná dodávka. Dobrou jízdu a vydařený prodloužený víkend.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 28 stupňů. Zítra větrno a večer v severních Čechách přeháňky. Během dne většinou polojasno a odpoledne bude od severozápadu přibývat mraků. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť. Teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27. Vítr na východě s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalista Boháč přestoupil z Karviné do Plzně, kde podepsal tříletou smlouvu. Liberec posílil gruzínský křídelník Basiladze a Baník Ostrava natrvalo získal kamerunského záložníka Nogu. Další Kamerunec Mila bude hostovat ze Sparty v Jablonci, a to celou příští sezonu bez opce na přestup. Hokejový brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL smlouvu s Montrealem. S Canadiens podepsal nový kontrakt do roku 2030. Na pražské magistrále u hlavního nádraží začne 13. července dlouhé dopravní omezení. Kvůli opravě stropu haly zůstanou v každém směru jen dva pruhy po dobu 126 dní. Rekonstrukce za celkem asi 290 milionů korun má vyřešit zatékání a potrvá celkově až do roku 2028. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele překročil 2,5 tisíce, záchranáři nicméně dále pátrají po přeživších. A nakonec řeka Svitava u Svitávky na Blanensku projde revitalizací. Povodí Moravy chce úsek dlouhý 730 metrů vrátit blíže původnímu korytu, jak vypadal před 100 lety.
3: Projekt zahrnuje odstranění stávajícího opevnění, obnovu členitosti dna a vytvoření stanovišť pro podporu vodních živočichů. Revitalizační opatření na řece zahrnují také dlouhodobě udržitelné prvky, jako jsou kamenné prahy, kamenné výhony, mrtvé dřevo nebo solitérní lomové kameny. Ty budou mít za úkol čeřit hladinu a tvořit přirozené výmoly, například jako úkryty pro plazy. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
2: To byly zprávy, po kterých přichází Vejvoďák a letní speciál.
0: Kelínky do ruky, k potlesku připravit.
4: Jdeme na to.
0: Léto jako živé na Rádiu Beat.
5: Letní speciál, to znělo jako nabídka nějakého pivovaru, ale klidně, pokud máte už teď dvě, možná tři minuty po deváté chuť na nějaký letní speciál, dobře vychlazený, samozřejmě nealkoholický, tak si odejte. Já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den, startuje léto jako lživé, anebo léto jako živé, to kdo jak potřebuje. Každý všední den, během prázdnin, vlastně až do konce prázdnin, tak si pustíme vždy nějakou živou desku, nějaký živák. Dneska to padlo na Deep Purple, na album, které se jmenuje Live at the Olympics. Olympia 96, je to dvojalbum, bylo nahráno v pařížské Olympii 17. června v roce 1996, a to během turné Perpendicular. Deska vyšla následně přesně o rok později. Vy, co máte tohle dvojalbum doma, tak mi určitě potvrdíte, že je to víc jak dvě hodiny ryzího štěstí. Přesná stopáž té desky je 122 minut a 40 vteřin. To se nám sem logicky do té jedné vysílací hodiny nevejde, i kdybych dokázal zkomprimovat již zkomprimované. Máme tedy takový výcuc, aby jsme si udělali hezky v puse a samozřejmě i v uších. Jsme tedy v Paříži v polovině června 96, konkrétně na Boulevard de Capucines, a pánové Ian Gillan, Steve Morse, Roger Glover, John Lord a Ian Pay začínají své představení a na nic nečekají. Hned první číslo je jedno z nejostřejších.

Tahle skladba ze živáku Deep Purple se jmenuje Sometimes I Feel Like Screaming. Tak kdybych měl říct čas, ale ten je asi nedůležitý v tomhle dobu, je 8 minut před půl desátou. My si dneska hrajeme v rámci prvního léta jako živého dvou CDčko kapely Deep Purple, koncert z Paříže z roku 1996. Ta deska se jmenuje Live at the Olympia 96. Já jsem jenom, když jsem vzal včera tu desku do ruky, jak jsem to připravoval, tak vlastně ten, co vás první praští do očí, tak je obal. Ten obal tak byl pojat naprosto originálně a pro ty účely vlastně všimnutí si alba v obchodě mezi ostatními obaly tak naprosto geniálně. Ten obal je vlastně pohled na zeď, která je v celém svém rozsahu postříkaná sprejem. Tohle grafity prostě nepřehlédnete. Převládá na něm lehce taková zelenkavá místy tyrkysová barva, která je jakoby ledabile nastříkaná na zeď v různých patvarech. Přes prostředek obalu je červeným a černým sprejem nastříkán název desky, červeně Live at the a slovo Olympia číslo 96 potom černě. Horní část obalu potom přechází do takové, řekl bych, námořní modré barvy, která klidně může symbolizovat zataženou oblohu a v ní je bílým sprejem stříknutý název kapely. Ten je ale napsaný v závorkách a slovo purple je rozděleno tečkou, tedy deep par.ple. Zvláštností je i ta závorka, na začátku je hranatá, na konci normálně kulatá, ale v tom si myslím nedat asi teda jistou symboliku a k ní se dá ještě přičíst i to, že před tou zdí, na které to grafity je, tak leží na zemi tři větší šutry a pár ještě takových menších budráčků. Kdybyste si to dvou CDčko chtěli teď koupit, koukal jsem, originál bootleg nebo s originál bootlegem na eBay stojí přesně $99.99, což je $100 jako takových. Další skladba z Paříže z 96. se jmenuje Woman from Tokyo. A je to i tady s průpovídkama mladýho.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu Beat.

Je to velmi netradiční pojetí téhle skladby Smoke on the Water, Deep Purple. Posloucháme živé dvojalbum právě kapely Deep Purple z Paříže z roku 1996, Life in the Olympia 96. Nesmírně zajímavé je i místo, kde byl koncert nahrán, tedy v pařížské Olympii. To je koncertní sál na Boulevard de Capucy. Je to nejstarší podnik tohoto druhu v Paříži, který dodnes funguje. Jeho začátky tak sahají někam až na konec 19. století. V roce 1889 tento koncertní sál otevřel pan Joseph Olej, tedy ten samý Joseph Olej, který založil i slavný Moulin Rouge. Podnik se držel celá léta, i když jednu chvilku mu hrozila i demolice, chtěli na místo něj postavit parkovací dům, ale naštěstí byl celý ten objekt v roce 93 prohlášen za historickou památku a tak řidiči dál v okolí parkují jedním kolem na trávě. Sál vlastně má po rekonstrukci a po úpravách kapacitu necelých 2000 míst, což není úplně mnoho, a v průběhu času ale tady vystupoval skoro každý, na koho si vzpomenete, včetně takových kapacit jako Edith Piaf, Louis Armstrong, James Brown, Janis Joplin, Luciano Pavarotti, Frank Sinatra, ale i David Bowie, Alice Cooper, Bob Dylan, David Gilmour a ze skupin třeba Jethro, Rolling Stones a také Beatles. 17. června v roce 96 na tomto místě zahráli Deep Purple i tuhle skladbu. V krasojízdě na Hemontky pokračuje pan John Lord.

0: Thank you, everybody. Thank you very much. I see you all. You've been fantastic. Superb. Supremo. Unbelievable. Thank you very much. I'll see you there. Thank you very much. Thank you very much. Bon nuit. Merci. Hey, Frisbee King. That's cool.
1: All right. Yo.
2: Tak vidíte, jak jsou slušný a pokorný, kolikrát dokázali poděkovat Deep Purple a jejich živák z 96. z Paříže. Příští týden v pondělí je volno, takže v úterý pokračujeme, dáme si další živák, dopředu vám neřeknu jaký, abyste byli z Ibera šungovaný, tedy ze surprisovaný, než kvůli překvapený.
3: Píťáci na čtyřech kolech.
2: Mám tu dvě bouračky v Blansku, jedna je v Bezručovce a druhá je v ulici Sloupežník. Tam osobní auto srazilo chodce, na místě už zasahuje rychlá. Pozor v Budějovicích na Rudolfovské třídě. Na příjezdu od Rudolfova srazilo se tam nákladní a osobní auto. V Ostravě v Mariánsko-Horské ulici narazil kamion do mostní konstrukce. Policisté jsou už u toho. A na Olomoucku ve Štenberku v Olomoucké ulici trefilo osobní auto betonový patník. I tady už zasahují policisté.
3: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33.

0: 34.
1: Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz

0: Studio Beat. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz. Radio B. Počasí.
1: Dnes polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 28 stupňů. Zítra větrno a večer v severních Čechách přeháňky. Během dne většinou polojasno a odpoledne bude od severozápadu přibývat mraků. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť. Teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27. Vítr na východě s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Na tenisovém Wimbledonu za včerejšek postoupili do třetího kola Lehečka, Bousková a Nosková. Menšíky Plíšková naopak skončily. V deblu uspěli Siňaková s Townsendovou, Malečková se Škochovou i Nouza s Oberleitnerem. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Matyáš Javoronok postoupili na turnaj Pro Tour ve Kštadu do osmifinále. Ze skupiny prošli z druhého místa po dvou výhrách a jedné porážce. Počasí v Evropě rozdělí významné teplotní rozhraní. Západ zasáhnou vedra, severovýchod naopak chlad a déšť. Česko bude mezi nimi, takže nás čeká proměnlivé počasí s nejistým vývojem. Veletrh k 250. výročí USA, který pořádá prezident Donald Trump, se potýká s nízkou návštěvností a technickými problémy. Akci navíc komplikují vedra i přísná bezpečnostní opatření. A nakonec Facebook testuje nové AI vyhledávání, které místo odkazů nabízí přímo generované odpovědi. Vychází jen z uživatelských příspěvků a videí, takže může šířit neověřené nebo zastaralé informace. Uživatelům už například doporučilo návštěvu restaurace, která je dávno zavřená. Zprávy jsou za námi a proto se ke slovu dostanou Iron Maiden.

0: Tohle jsou Jetroutal na beatu zhruba ve 10:45 dopoledne. Ono to není zhruba, ono je 1 minuta po 10:45 dopoledne, aby jsme byli úplně přesní. Dneska, protože je pátek, můžete hrnout přímo sem do studia svoje tipy a pozvánky na vaše dnešní a třeba i zítřejší, ale i nedělní, protože v pondělí je volno, tak vaše nedělní hudební akce. Ty cesty jsou buď SMS-kou 2-3 věty s podpisem 720-001-222 nebo e-mailem na studio@radiobeat.cz a nebo přes bíťáckou aplikaci. Tam přišla i pozvánka na dnešek, do Lokte, na Tří sestry.
1: Ahoj bíťáci, dneska 3. července se pozdravím Loket v amfiteátru, koná každoroční koncert kapely Tři sestry a jejich přátel. Takže neváhajte, doste z okolí Karlových Varů, jedinečná možnost vidět Tři sestry naživo a vždycky to bývá show. Takže se stavte pod Loktem, přijďte se podívat, pobavit, popít. Jste srdečně zváni.

0: Někteří zlí jazykové tvrdí, že to je právě ten Joe, o kterém hrál a zpíval Jimi Hendrix ve skladbě Hey Joe, tedy Joe Satriani. Jeho živá verze skladby Crying teď 3 minuty před 10:30 dopoledne dohrála na beatu. Za chviličku David Gilmour, taky Start Me Up od Rolling Stones anebo Neon Nights od Black Sabbath. A připravené jsou menšinové sporty. Naši parašutisté se vůbec nestratili na světovém poháru ve Slovensku se skoku na přesnost. A horolezci Marek Holeček a Tomáš Petreček jsou v Pakoši, tedy v Pákistánu. Proč, to nám řekneš i my v menšinových sportech za chvilku.
1: Včera neděle bylo.
2: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase klasika, novinky, rozhovory.
1: Každou neděli od 8 do půlnoci. Za týden bude zase na beatu.
3: Menšinové sporty na rádiu Beat.
4: Naši parašutisté v seskoku na přesnost zazářili ve světovém poháru ve Slovinsku. Český B tým ve složení Pavlíček, Směšný, Sbíral, Žáka, Rataj obsadil dělené 2. místo se Švýcary. Ačko se posunulo z 21. na 4. pozici. Jednotlivce vyhrál Petr Chládek junior, 3. skončil Bonifác Hájek. Automobilový tým Mičánek Motorsport Powered by Bagheera poprvé vyhrál závod evropského šampionátu Lamborghini Super Trofeo. Dvojice Formanek a Pretorius ovládla podnik na okruhu Vespa mezi více než 30 soupeřů. Horolezci Marek Holeček a Tomáš Petreček se vydali do Pákistánu na další pokus o prvovýstup na Nanga Parbat. Chtějí zdolat trupalskou stěnu alpským stylem, když už před lety skončili těsně pod vrcholem. Nejen cyklistický závod Thousand Miles Adventure v neděli odstartuje z nejvýchodnější slovenské vsi Nová Sedlica a pojede se až na západ Česka. Soutěžící se pohybují pouze vlastními silami a bez podpory. Délka trasy přibližně 1600 km a převýšení kolem 40 000 metrů. O víkendu se jede nová paka, více Zdeněk Razin.
5: Je přihlášeno 150 speciálů do 4 divizí. S kompletní evropskou špičkou si to po celý víkend budou rozdávat naši jezdci. V juniorech to budou Ladislav Hanák a Vojta Luňák, v 16 stovkách Filip Dušt a Vašek Pupínek a v superbugy Zdeněk Antony a Luděk Dubravský. Po delší přestávce bude domácí pilot Václav Fejfar a jubilejní stý start v nové pace předvede Jarda Hošek.
4: Mezinárodní horolezecká federace UIAA spustila databázi pro hlášení lezeckých nehod. Systém shromažďuje data z více než 20 zemí a mapuje různé způsoby jejich sběru. Cílem je zlepšit bezpečnost a sjednotit evidenci i sdílení informací mezi státy. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tohle jsou Stoni na beatu, to dobře víme. Start me up za 3 minuty, nebo spíš za 2,5 bych řekl, bude 10:45 dopoledne. Další pozvánka je na zítřek, tedy na sobotu, a to do pivnice na Koupánku v Janovicích nad Úlhavou, kde vystoupí Mňága a Ždorb od 20 hodin. Moc děkuji za vyhlášení, Šárka podepsaná. I my děkujeme a Šárku zdravíme. Ta další pozvánka je z býťácké aplikace do Písku, do divadla Pod čarou.
1: Ahoj býťáci, zdravím vás z písecké Pod čáry. Dneska pokračujeme v programu Letní akustické terasy. Přivítáme velkou osobnost české písničkářské scény, dvojnásobného držitele ceny Anděl, písečáka Jiřího Smrže. Ten si sebou pozval svůj dobrovod. Ben Lavet, Ivan Křenek a Jiří Kovář doprovodí na naší kouzelné terásce Jiřího Smrže. Začínáme v 8 a těšíme se na vás. Divadlo Pod čarou, Písek.
0: Tak to byla kouzelná teráska. Máte-li vy program nebo kapelu, která dneska nebo zítra nebo v neděli třeba, protože v pondělí je volno, koncertuje nebo pořádáte nějakou hudební akci a chcete pozvat býťáky, tak můžete přes býťáckou aplikaci, tak jako to udělali v Písku v divadle Pod čarou. Aplikaci buď máte v mobilu svém vlastním, anebo si ji můžete zadarmo během půl minuty stáhnout i třeba z našeho webu radiobeat.cz a pak do té aplikace namluvit svoji pozvánku a odeslat přímo sem. Kdo nechce namlouvat, může poslat přes aplikaci textovou zprávu, a když už byste psali textovku, tak můžete i na SMS-kové číslo 720 001 222. Za chviličku Flamengo s Vladimírem Mišíkem, teď Scorpions.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 17.

0: jsem tady splněno, protože před 11. hodinou dopoledne jsme stihli nabít ještě Boston a to je dobře, za chvilku stíháme Petra Šimáčka ve zprávách, po zprávách jako první Led Zeppelin, potom třeba Luboš Pospíšil, budeme hrát Nightwish nebo Status Quo a uvidíme.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D35 na exitu na 166. kilometru ještě před Litomyšlí je v bouračka osobního a nákladního auta. Na Opavsku v Pusté Polomy v Kijovické ulici se srazil traktor se skútrem. Dobře. Na Zlínsku v Otrokovicích na třídě Tomáše Bati se řeší havárka dvou osobáků. Na jiné třídě, na třídě Míru v Olomouci ve směru do centra jeden pruh stojí, srazila se tam dvě nákladní auta. V Prachaticích v Krumlovské ulici vyšetřuje policie bouračku dvou motorkářů. Na Chomutovsku v Jirkově Červenohrádecké ulici je k řešení havárka dvou osobních vozů a v Domažlicích v ulici 28. října je také bouračka dvou osobáků.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pidlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky. Večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 28 stupňů. Zítra větrno a večer v severních Čechách přeháňky. Během dne většinou polojasno a odpoledne bude od severozápadu přibývat mraků. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť. Teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27. Vítr na východě s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Na fotbalové mistrovství světa postoupili v uplynulých hodinách do osmifinále celkem tři země. Švýcaři vyřadili Alžírsko, Španělé Rakousko a Portugalci Chorvatsko. Na šampionátu pokračují vyřazovací boje i dnes, jak říká sporťák Petr Plintovič.
2: Úvodní zápas dnešního programu obstarají fotbalisté Austrálie a Egypta s výkopem ve 20 hodin našeho času. Pak už půjdou do akce úřadující mistři světa z Argentiny. Messiho a spolu vyzve o půlnoci v prvním kole play-off překvapení turnaje Cap Verde. Vítěz narazí v osmifinále právě na lepšího z dvojice Austrálie-Egypt. V sobotu nad ránem ve 3:30 se ještě utká Kolumbie s Ghanou. V kádru afrického celku je i plzeňský útočník Prince Adu.
1: Miliardáři Michal Strnad a Pavel Tykač mají zájem o podíl v italském výrobci pneumatik Pirelli. Chtějí koupit až 20% akcií od čínské společnosti Sinochem. Porota na Aljašce dnes rozhodla, že smrt Petra Kellnera ovlivnilo i fatální zpoždění záchrany. Společnost Thor Drillo Mountain Lodge podle verdiktu včas nenasadila záložní vrtulníky ani nouzový plán. Škoda byla vyčíslena na 158 milionů korun. A nakonec Tesla ve druhém čtvrtletí zvýšila dodávky aut o čtvrtinu na více než 480 tisíc vozů. Pomohlo jí oživení poptávky v Evropě. To byly poslední dopolední zprávy, víkend se blíží čím dál víc, užijte si ho. Teď tu máme Led Zeppelin.

v zástupech lidí, kteří nejsou, nalézáš střípky prošlých chvil. Těžké je zjistit, co nám nesou, ve stínu, který po nás zbyl.

0: svažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Sokolevi fič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, če.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven.

To jsou Status Quo na Beatu, minutu a půl, prakticky po čtvrt na 12 dopoledne. Já tady jenom tak malinko koukám na naše internetové stránky. My jsme mluvili o tom, že v úterý hrál, koncertoval v Plzni Alice Cooper v Logspeed.cz aréně. Přímo na pódiu se slavily i narozeniny kytaristky Aničky. Alice Cooper má kytaristku 23 let, Alice Cooper 78, kytaristka 23, takhle to dneska ve světě funguje heavy metalu. A spojeno s Alicem Cooperem ještě jedna věc, kterou můžete si podrobně přečíst i na našem webu Hollywood Vampires, kde je Alice Cooper taktéž samozřejmě členem, tak oznámili vydání nového živého alba at Montreux Jazz Festival. Nahrávka, celé to album tak zachycuje kompletní vystoupení tedy Hollywood Vampires na švýcarském festivalu Montreux Jazz v roce 2018. Ta deska vyjde 14. srpna, není to tedy úplně příští týden, kdy vyjdou nový Stouni, nebo třeba dneska vycházejí úplně nový Deep Purple, jejich Cákanec, tedy Splat, album už je v prodeji, ale myslím si, že 14. srpen je také datum, které si můžeme pamatovat a na 14. srpna si rezervovat večer pro poslech nové desky skupiny Hollywood Vampires. Teď je připravena muzika od Nightwish, taky od Police, ale až po téhle, nebo po tomto majstrštyku Paula McCartneyho. Beatles samozřejmě.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tedy spaste svoje duše, SOS, Message in a Bottle, Police na beatu za jednu jedinou minutu, teď už ne, jak to ubíhá, že jo, každou vteřinu je čas jiný, tak bude 11:30 dopoledne. Mám tady stupenky na Bluestone Fest, na festival, který se koná v Kamenici u Prahy 11. července a předmětem otázky je jeden z interpretů, který na tomto festivalu vystoupí. Připravte si, kdo byste chtěli úplně zadarmo mít dvě stupenky na tenhle festival, tedy Bluestone Fest do Kamenice u Prahy na 11. července. My víme, že na tomto festivalu jako headliner vystoupí Mucha, zahrají tam taky The Primitives Group, taky Marek Hlavica se Seladonama a potom kapela jednoho z moderátorů Rádia Beat a mám pro vás takové tři možnosti, věřím tomu, že si vyberete správně. Kdo se jako 13. v pořadí správně dopíše, tedy si správnou odpovědí, tak mu dvě stupenky na Bluestone Fest na 11. července do Kamenice u Prahy pošleme. Ta kapela, která tam zahraje, a je to kapela jednoho z moderátorů Rádia Beat, se jmenuje buď Dan Kohout Band, nebo Petr Korál Band, a nebo Pepa Labus Piccola Pancha Trenta Bora Mangiare do Mire Policantare do Mere Band. Mluvil jsem s Pepou Labusem, říkal jsem, proč to neudělali kratší ten název, chtěli kratší název, chtěli Pepa Labus Žába Mlátí Pěstí do Skály Band, což je sice kratší, ale bohužel už jako název zaregistrovaný. 720 001 222, 13. SMS-ka se správnou odpovědí vyhrává, tomu 13. zavolám zpátky a dva lístky mu pošlu.
1: Beatová rozhledna. Pro ty, kteří mají rádi muziku. Pro ty, kteří chtějí vědět víc. Pro všechny zdarma, každý týden ve vaší e-mailové schránce. Beatová rozhledna. Rockové čtení od Radka Dieslera. Aktuality nejen z beatu. Zprávy, články a informace, které nikdo jiný nemá. Vyplatí se mít rozhled. Tak se přihlaste k odběru beatové rozhledny hned teď. Vše je na www.radiobeat.cz.

0: Ať zícnu země zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Yesterday zazněla před chviličkou, teď tedy znovu v podání Vltavy, Markse, Englese a Beatlese. Sliboval jsem vstupenky na Bluestone Fest do Kamenice u Prahy, tomu, kdo se dopíše jako 13. A tím 13. byl Honza?
2: Ano, Honza.
1: Honzo, tady je Vejvodák, Radio Beat. Honzo, si 13. napsal to správně. Je to, řekni to ty, teda, ať to slyšíme od tebe.
2: Dan Kohout Band.
1: Ano, správně. Pamatuješ si tu kapelu Pepa Labus, jak jsem říkal, nebo ti to uteklo, hele, co?
2: Ne, fakt, ne. Malinko by to asi slet.
1: Hele, je to Pepa Labus, Piccola Panča, Trenta Bona Mangiare, Domire Policantare, Nomere Band, ale chtěli se jmenovat Žába mlátí pěstí do skály. To je jenom pro úplnost, kdyby to někomu uteklo. Tobě to neuteklo, posílám ti 2 stupenky na Blue Stone Fest na 11. července do Kamenice u Prahy. Krom Dana Kohouta tam vystoupí i Marek Hlavica se Seladonama, Primitives Group, Mucha. Věřím tomu, že tě jako čeká celkem solidní výlet do Kamenice. Co?
2: No, perfektní. Děkuji.
1: Já taktéž děkuji. A některé vstupenky tady ještě jsou, takže třeba odpoledne nebo příští týden ještě vlastně před konáním samotného festivalu se na ně býťáci můžete dostat. Tobě děkuju a gratuluju.
2: Děkuji taky.

0: Tady klidně můžeme říct Nemptudům, ale my jim věříme. Din Hajlaň, Omega na beatu, 3 minuty před 12. hodinou. Připraven by měl být Pepa Lábus na zpravodajský přehled dne. Hned na to Muddy Waters, bluesová 12. Budeme hrát BSP, Bon Jovi, Small Faces, anebo ACDC konečně.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na dálnici D1 na 197. kilometru, je to jedete-li kolem Brna ve směru na Vyškov, je tam bouračka dvou osobáků. Na D4 na 49. kilometru ve směru na Strakonice se srazila dvě osobní auta a na D5 před Prahou od Berouna na příjezdu mezi 9. a 6. kilometrem je silný provoz, je tam v pravém jízdním pruhu vysypaný náklad. To zdržení by mělo být kolem 5 minut pro osobní auta. Na Uhersko Hradišsku, tedy vedle Uherského Hradiště na Starém Městě v Nádražní ulici, vyšetřuje policie bouračku dvou osobáků. Na Pardubicku v Přelouči v Pražské ulici se stala dopravní nehoda dvou osobních aut. V Hradci Králové, Kladská ulice, jezdí se tam kivadlově pouze jedním pruhem, zasahuje tam integrovaný záchranný systém u havárky dvou osobních vozů. A ještě Praha, Krátkého ulice, u křižovatky se Sokolovskou je bouračka, osobní auto tam trefilo sloup veřejného osvětlení.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude skoro jasno až polojasno. V severní polovině území až oblačno. Maximální teploty dosáhnou 25, na střední a jižní Moravě až 28 stupňů. Zítra se postupně zatáhne. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Teploty by měly být podobné těm dnešním.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a Matyáš Javorhonok postoupili na turnaj pro Tour Vexstádu do osmifinále. Ze skupiny prošli z druhého místa po dvou výhrách a jedné porážce. UEFA vyřadila fotbalovou Karvinou z evropských pohárů kvůli korupční aféře. Místo ní si zahraje Jablonec nad Nisou. Změny se dotkly i Plzně a Hradce Králové, které se posunuly do vyšších soutěží. Prezident Pavel vyzval premiéra Babiše, aby doložil svá obvinění nebo je stáhl. Premiér třeba tvrdí, že prezident si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje Českou republiku. Na pražské magistrále u hlavního nádraží začne 13. července dlouhé dopravní omezení. Kvůli opravě stropu haly zůstanou v každém směru jen dva pruhy po dobu 126 dní. Rekonstrukce za celkem zhruba 290 milionů korun má vyřešit zatékání a potrvá až do roku 2028. Ministerstvo kultury zrušilo výběr na generálního ředitele Národní galerie Praha. Podle ministra Klempíře se řízení zopakuje, protože hledá kandidáta se silnou mezinárodní vizí. Počasí v Evropě rozdělí výrazné teplotní rozhraní. Západ zasáhnou vedra, severovýchod naopak chlad a déšť. Česká republika bude mezi nimi, takže nás čeká proměnlivé počasí s nejistým vývojem. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

Slavili BSP a Země vzdálená. Dneska je 3. července, svátek má Radomír, je den pobytu mimo slunce. Ten den pobytu mimo slunce je asi možná spojen s tím, protože já jsem teď vzal do ruky ještě náš kalendář myslivosti, který tady máme vedle našich virtuálních mixážních pultů, a tady je celé asi napsáno, že dneska ve 20 hodin, tedy v 8 hodin večer středoevropského letního času, bude naše planeta Země, placatá samozřejmě, od slunce nejdále jako během roku. Bude to 152,1 milionu kilometrů. Tak možná proto je dneska světový den pobytu mimo slunce. Den bez plastových tašek. Dneska, pokud si vezmete do ruky plastovou tašku, tak to celý pokazíte. Je taky den smažených škeblí a den konzumace fazolí, což škeble a fazole by se daly nějakým způsobem spojit. Nepovívat na slunci, věřím tomu, že pokud se budete řídit, nemusíte samozřejmě oslavou nějakého dne, který jsem tady vyjmenoval, takže si dokážete poradit. Small Faces za chviličku, Bon Jovi na beatu právě teď.

Rádio Beat naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Black Betty za 2,5 minuty bude 12:30 odpoledne. Za okamžik Zombies taky Young Class od skupiny Pink Floyd. Přijde Beatoscope s ním, aspoň doufám, tedy Petr Šimáček sem do studia. No a čeká nás další díl autorského čtení kapely Vohnout. Mají svoji audioknihu 30 svíček na dortu. Za okamžik nám chlapci z Vohnoutů přímo přečtou další kapitolu.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Včera neděle bylo.
3: Za týden bude zas.
4: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
5: Metal.
4: Klasika, novinky, rozhovor.
6: Každou neděli od 8 do půlnoci.
3: Za týden bude za...
6: Na Beatu.
4: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
7: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. V Austrálii dokáží připravit kávu pomocí ultrazvuku. Espresso vzniká bez horké vody při pokojové teplotě a spotřebuje o 3/4 méně energie. Chuť je podle testů srovnatelná s klasickou přípravou. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
8: Klasický recept na espresso zná každý. Namlít, upěchovat a prohnat tím vodu o teplotě kolem 90 stupňů Celsia. Jenže vědci na to šli z principu jinak a horkou vodu vyřadili. Na kávovar namontovali speciální měnič, který do směsi kávy a studené vody posílá pro nás neslyšitelný ultrazvuk. Vibrace spustí takzvanou akustickou kavitaci a v kávovaru začnou vznikat a hned zase zanikat miliony mikroskopických bublinek. Ty doslova roztrhají povrch kávových zrn a vše z nich se pak do vody uvolní i bez horké vody. Za necelé 3 minuty. Při slepých testech stovka kafařů nepoznala rozdíl mezi pravou kávou a ultrazvukovou. Úspora energie je 75%.
4: Beatoscope.
7: Na crowdfundingových platformách se objevil USB kabel Hacknet, který může po připojení k počítači spouštět skripty a odesílat data přes Wi-Fi. Uvnitř běžně vypadajícího kabelu je čip a paměť, díky nimž funguje jako hackerský nástroj bez instalace softwaru. Kabel stojí zhruba 1650 korun a ochranou je nepoužívat neznámé USB kabely.
4: Beatoskop.
7: Google vylepšil skenování v aplikaci Disk pro Android. Umí automaticky a velmi rychle snímat stránky jen tím, že na ně namíříte telefon. Samé ořízne, vyčistí se řadí a uloží do PDF, přičemž sken může spouštět i přes widget na ploše. Čas pro Beatoskop se tímto naplnil.
4: Radio Beat.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 10. Ujasněme si Zemánka. Rok 1995. Čte Honza.
2: Těžko říct, proč jsme při hledání baskytaristy nesáhli rovnou po Zemánkovi. Přitom jsme byli nerozluční kámoši a trávili spolu spoustu času. Asi to bylo proto, že jsme chtěli někoho extra pro sebe a Jirka už svou kapelu měl. Nějak se hecnul, začal cvičit na basu a už chvíli byl součástí tělesa se skvělým názvem Fifinka is Dead, se kterým občas hráli v Praze v klubu na Újezdě nebo v podobných prostorách. Tu kapelu tvořila povedená divadelní parta od Zemánka z práce, dělal tenkrát zrovna na civilce kulisáka v Karlínském divadle, což obnášelo dost pít a žít neuspořádaný bohemský život. Doma se moc nevyskytoval, protože to tam okupoval jeho starší brácha se svýma kámošema, což byly starý smažky, který odnášeli prodat do zastaváren cokoliv, co mělo nějakou hodnotu, což hrozilo i basový kytaře. Zemánek, který dost zhubnul a nechal si narůst dlouhý vlasy, byl často u nás, věděl, že hrajeme a chceme založit kapelu, ale stejně to trvalo dlouho, než někoho napadlo dát to takhle dohromady. Možná i proto, že jeho kapela Fifinka is Dead začala nějak stagnovat, se nakonec Zemánek rozhodl vstoupit do hry. A začali jsme trénovat ve třech. Neměli jsme prachy, takže jsme u nás doma v pokoji hráli buď na sucho, nebo přes nějaký mizerný aparáty. Přišlo nám, že to krásně funguje. Byla to basa s bonusem, protože jsme nemuseli řešit cizí lidský faktor. Takže ještě bubeníka a někoho, kdo bude držet mikrofon a show must go on.

To je nějaký obědováního, ajajajaj, děkujeme Vohnoutům v programu Rádia Beat, jak za čtení, tak za muziku. Za 2,5 minuty už bude 3:15 odpoledne, rychlá dopravní informace, Pražský okruh je ucpaný, jedete-li od letiště a míříte kde 500 na 24. kilometru, to je na úrovni Chrášťan, se brzdí, až na 17. kilometr se potom popojíždí a to zdržení pro osobní auta v tomto úseku je přes 10 minut a tím pádem je ucpaná i D5 na konci, protože z D5 se potom krmí onen zmiňovaný Pražský okruh. Minete-li si na Loděnici, tak ještě před Rudnou ve stoupání někde na 9. kilometru zastavíte a budete popojíždět až ke sjezdu právě na Pražský okruh, tak s tím býťáci počítejte. Já mám připravenou muziku od Kansas, taky od April Wine a od Petra Gabriela, ano, to je ona.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: přečkali. Za 4,5 minuty bude 1:13, tady bude Pepa, přečte zprávy, po zprávách Ozzy, taky Jetro, ZZ Top, anebo Stouni. Doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: A dálnici D1 na 19. kilometru, lépe řečeno na 20. pardon, ve směru na Brno je bouračka osobního a nákladního auta. D1 ještě jednou z Prahy na Brno u 9 křížů začíná Cajmersk už na 164. To je vlastně kousek za Velkou Bíteší, tak tam se brzdí a až do Brna je potom silný provoz, zdržení kolem 20 minut pro osobáky. Na Pražském okruhu, jak už od nás víte, od letiště a kolem D5 na 24. kilometru se brzdí a až na 17. kilometr popojíždí se zdržením 10 minut pro osobní auta minimálně. Tím pádem je ucpaná D5 před Prahou od Berouna, mezi 9. a 6. je navíc problém s vysypaným nákladem, zdržení na D5 si na příjezdu do Prahy taktéž počítejte s ním. V Plzni v centru v Tylovce je k řešení havárka, kdy se srazilo osobní auto s koloběžkářem, na místě zasahuje rychlá, na Děčínsku v České Kamenici v Lužické ulici srazilo osobní auto motorkáře, ve Zlíně v Zahradní ulici se řeší bouračka dvou osobáků a v Rosicích, Brno venkov, ulici Na Mítě je jeden pruh neprůjezdný, osobní auto tam trefilo stavební stroj.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude skoro jasno až polojasno. V severní polovině území až oblačno. Maximální teploty dosáhnou 25, na střední a jižní Moravě až 28 stupňů. Zítra se postupně zatáhne. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Teploty by měly být podobné těm dnešním.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.

Vězgánou zítra nad ránem středoevropského času uzavře úvodní kolo vyřazovací fáze mistrovství světa ve fotbale. Favoritem jsou jeho Američané, kteří bez porážky ovládli svou skupinu před Portugalskem. Afričané zkusí poprvé na světových šampionátech zdolat soupeře z Jižní Ameriky. Prezident Pavel nevyslyší výzvy premiéra Babiše a v úterý ráno odletí na summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Babiš, který tvrdí, že prezident účastí poškodí Českou republiku v zahraničí, ještě včera vyslovil naději, že hlava státu účast zváží a rozmyslí si. To se v souladu s prezidentovými výroky nestane. Prezidentská kancelář dnes dopoledne oznámila, že prezident v úterý ráno odletí z kbelského letiště, kde před cestou uspořádá tiskový briefing. Porota v alešském Anchorage rozhodla, že ke smrti miliardáře Petra Kellnera vedlo selhání pilota společnosti Solar Helicopters a také fatální zpoždění záchranné akce ze strany firmy Todrill Mountain Lodge. Informují o tom alešská média. Podle nich Kellnerova rodina vysoudila skoro 7,5 milionu dolarů, tedy přes 158 milionů korun. Americký prezident Trump před summitem NATO znovu zaútočil na evropské spojence. Vyčetl jim, že vztah není reciproční, protože Spojené státy dávají na obranu výrazně víc. Jednat se bude i o omezení amerických sil v Evropě. Ty chtěl radikálně zredukovat ministr obrany Hexet, ale byl zastaven. To byly zprávy. Po nich přichází Ozzy Osbourne na Rádiu Beat.

0: předklonit a zaklonit.
1: Cokoliv, Fič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píš, čeče.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě

Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven.

0: Tenkrát jsme jí říkali místo kolik. Michal Prokop a Framus 5 v programu Nadia Beat, 5 minut před půl druhou odpoledne. Za chviličku Vodopád od Synkopy, taky John Lennon v živáku, anebo 2 Minutes to Midnight od Iron Maiden.
1: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
2: Jdeme na tu večeři, tak si vezmi něco decentního, jo?
3: Co je decentní?
2: No žádný kapely. Pošli, nechceš tak nějaký tričko, čistý, černý třeba.
3: A to bych měl, to zas jo.
4: Jistě, že černá je decentní a hodí se všude. Na večeři, na jednání, na balet. Už máte Black in Black? Nová trika a dámská tílka objednávejte právě teď na adrese klub.radiobeat.cz. Here we go, crazy about a shark dance, man.

0: Thank you.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

skupina Synkope a Vodopáde, tedy Synkopy a Vodopád v programu Rádia Beat za, nevím, 5 minut a kousíček, tak bude 3:15 odpoledne. Dneska jsme začali celoprázdninový program, kdy každý všední den mezi 9. a 10. hrajeme živý koncert nebo živák, prostě nějaké kapely, živou desku. Celé se to jmenuje Léto jako živé s přezdívkou, kterou jsme tomu pořadu za ta léta dali, tedy Léto jako lživé. Dneska jako první jsme si hráli živák kapely Deep Purple z 96. z klubu Olympia z Paříže. V pondělí zdá se, že by mohl být všední den, ale není, protože je svátek, takže další živák po 9. hodině ráno uslyšíte v úterý, vychází to na úterý 7. července. Dopředu neprozrazujeme, ale jenom naznačujeme, i když my nesmíme ani naznačovat, vy to dobře víte. V to úterý 7. v 9 hodin ráno si dáme nabítu živák, kdybych to měl říci, z tehdejší Saska arény. Je to tedy z dob, kdy O2 Arena nebyla ještě O2 arénou, ale byla ještě Saska arénou. Je to z první dekády milénia ten koncert, ale víc už si nechám pro sebe. Podrobnosti zjistíte, když si Beat naladíte v 9 hodin ráno v úterý příští týden, kdy pokračuje Léto jako živé. Tady pokračujeme do 14, stihneme Iggy Popa, Queen, Reef anebo Nazaret.

0: jejich Place Your Hands na rádiu Beat před 14. hodinou. Dneska jsou tupláky s Otou Sevanem. První tuplák bude od kapely Aerosmith. Ještě předtím pochopitelně dorazí Pepa Lábus. Na zprávy ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, na dálnici D1 na 154. kilometru ve směru na Prahu je tam bouračka 6 osobních automobilů, samozřejmě kolona na místě složky integrovaného záchranného systému. Celé je to průjezdné pouze levým jízdním pruhem, počítejte se zdržením a s komplikacemi. Na D52 od Pohořelic na Brno na 26. kilometru leží upínací kurtna přímo na silnici a pozor také ve Zlíně na Vizovické, na příjezdu od Vizovic směrem do centra Zlína leží brzdový kotouč v jízdním pruhu. Na pražském okruhu stále platí od letiště kolem D5 na 24. kilometru přibrzdíte a až na 17. kilometr budete popojíždět zdržení kolem 10 minut. A ještě Brno, Jedovnická ulice je blokovaná havárkou nákladního a osobního auta. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude skoro jasno až polojasno. V severní polovině území až oblačno. Maximální teploty dosáhnou 25, na střední a jižní Moravě až 28 stupňů. Zítra se postupně zatáhne. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Teploty by měly být podobné těm dnešním.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Čeští basketbalisté dnes mohou spečetit v případě výhry na Švédském postup do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa, které bude v příštím roce hostit Katar. V listopadu v Praze je porazili 97-80 a do dalšího utkání nastoupí oslabení o tři tradiční opory, včetně lídra Tomáše Satoranského z Barcelony. Naopak Švédové mají k dispozici výrazně silnější kádr. Český hydrometeorologický ústav vydal na dnešek a zítřek pro část Moravy výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. Důvodem jsou nízké srážkové úhrny, povlně veder a také čerstvý vítr. Situaci by měly v neděli a příští týden změnit očekávané deště. Výstraha platí od dnešního dopoledne do půlnoci na neděli. Týká se celého Jihomoravského kraje a části Olomouckého a Zlínského kraje. Mladý muž z Jihlavska má na svědomí spálených 10 hektarů lesa, zničený seník se škodou několika milionů korun a dalších 10 menších požárů. Bavil se zakládáním požárů, které pak také pomáhal hasit. Policisté si pro něj došli na koupaliště v Třešti, teď mu hrozí až 8 let natvrdo. V New Yorku se blízkosti sídla OSN včera zapálil muž z Tibetu. Chtěl tímto způsobem vznést apel na nezávislost tohoto území, které má pod kontrolou Čína. Dnes to uvedli aktivisté a exilová tibetská média. New Yorkská policie incident potvrdila a uvedla, že popálení nám podlehl. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu Tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Oh yeah, tak tenhle ten, řekl bych, vokálně poměrně pestrý song, single z repertoáru skupiny Aerosmith je z roku 2012 a to z desky Music from Another Dimension. To není tak podstatný, z jaký desky je. Je podstatný možná vědět, že původně ta píseň zněla úplně jinak. Já jsem tady tu původní nahrávku neslyšel, ale vyprávěl o tom Joe Perry, co by skladatel téhleté písně ve svém studiu v Bostonu jí dal do hromady jako spíš funkovou záležitost, jo. A pak to přinesl do studia, dali o tom řeč s klukama a nakonec jako řekli, že bude lepší, když to učešou do té rockové podoby, kterou známe a kterou jsme slyšeli právě teď. Mimochodem, ten text chtěl taky zpívat sám Steve Perry, tedy Joe Perry, kecám Steve Perry, Joe Perry. A chtěl to celý zpívat sám, nicméně nakonec ho ukecal, protože do něj hodně dlouho prý hučel Steven Tyler, že se mu ten text natolik líbí, že by ho rád zpíval sám. No a přidala se k němu i manželka Billy, manželka Joe Perryho Billy, která ho nakonec přesvědčila, že bude lepší, když to nakonec bude zpívat Steven Tyler. Takže Joe Perry se upozadil, ale nechal si tam svoje pasáže zpěvu, takže tam dělal spíš takového doprovodného zpěváka. A byl tam ještě jeden hlas, jestli jste zaregistrovali, ženský. Lauryn Allen byla finalistka soutěže American Idol z roku 2011 a ta se tam postarala o doprovodné vokály toho ženského charakteru. Takže tohle byly Aerosmith, tahle byla ta druhá, Crying byla první, tam jsme si připomněli samozřejmě velmi slavnou desku Get a Grip z roku 1993. Příjemné, pohodové, ničím nerušené páteční odpoledne vám od mikrofonu Rádia Beat přeje Ota Seman. No a další tuplá, který pro vás mám, tak ten bude výletem do 60. let. Dáme si totiž kapelu Monkees. Unbeliever je první věc z roku 66. a ze 67. pro vás budu mít Daydream Believer. Takže tady jsou Monkees.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: To byly Monkeys, slavná skupina 60. let, zejména z té poloviny 60. let, vlastně fiktivní kapela, která se nakonec stala kapelou skutečnou. Oni původně vlastně byli vybráni pro televizní seriál The Monkeys, no a nakonec v té poslední sérii se tak trošku utrhli ze řetězu a začali skutečně dělat i svoji vlastní tvorbu. Tohle ovšem nebyla jejich vyloženě tvorba, protože tu píseň jako takovou složil John Stewart, což byl folkový zpěvák. Daydream Believer byl jeden z těch nejveselějších hitů 60. let. No a Stewart ji nabízel vlastně různým kapelám té doby. A nakonec se mu podařilo tu píseň upíchnout, aby měl nějaký tantiemy z toho právě pro Monkeys do toho seriálu. A ono se to chytlo a dostalo se to docela slušně i do žebříčku hitparád. Takže to byly Monkeys. Nás teď čekají Uriah Heep a jejich tvorba z roku 1995 obsahovala tehdy desku Sea of Light a ta nesla píseň Against the Odds. A to bude ta první a Sound and Star je druhá, kterou si dáme. Připomínka roku 2011, Into the Wild je deska, ze které čerpám.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: UNC Nothing Yet, to je jedna z vůbec nejslavnějších písní skupiny, která si říká Beckman Turner Overdrive. Takže BTO si dáme v první písni, tedy UNC Nothing Yet, a druhá bude Stone Gates. Tady jsou BTO na beatu.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Duckman Turner Overdrive a jejich příspěvek do dnešních tupláků, to už je minulost. Teď jedna dopravní, protože mi volal Bíťák Honza, doprava u Pelhřimova má nějaký zádrhel.
1: Silnice z Pelhřimova na dálnici na Humpolec vlastně, tak před obcí Rybník je nějaká oprava silnice, jsou tady semafory a zdržení teďka v pátek v tuhle dobu už je 3/4 hodiny. Kdo může, ať to zkusí nudy.
0: No a kdo nemůže, tak ať volá domů, že přijede prostě později. Závěr dnešních tupláků obstará Lucie. Oheň bude první, můžeš bude druhá, utíkej bude třetí, tedy ta závěrečná.
2: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Třetobci Rybník je nějaká oprava silnice, jsou tady semafory a zdržení teďka v pátek v tuhle dobu už je 3/4 hodiny. Kdo může, ať to zkusí nudy.
1: V Hulíně na Kroměřížsku počítejte s komplikací v Záhlinické ulici, protože tam bourali dva osobáky. Dále na Čáslavské ulici v Seči na Chrudimsku probíhá vyšetřování dopravní nehody motocyklu, který je mimo komunikaci na místě složky integrovaného záchranného systému. No a pozor také na 169, tedy na silnici číslo 169 u Dlouhé Vsi na Klatovsku. Tady došlo k havárii osobáku s motocyklistou. I tady je to se zraněním a na místě složky IZS. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
2: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude skoro jasno až polojasno. Během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Maximální teploty dosáhnou 24, na jižní a střední Moravě a na východě Slezska až 28 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Zlínští fotbalisté porazili v přátelském utkání domácí Trenčín 3-1. V přípravě se dočkali prvního vítězství, potřebovali na něj 4 zápasy. Dnes bude hrát také Jablonec, který se od 17 hodin utká s druholigovým Ústím nad Labem. Sněmovna dnes schválila změny pravidel svého jednání s cílem snížit možnost obstrukcí. Novela zástupců koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS hlavně omezuje řečníky při navrhování změn programu.

0: mu schůze. Dává také dolní komoře širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Vládní SPD nesouhlasí se schváleným mandátem české delegace na summitu ANO. Hnutí vadí deklarovaná podpora Ukrajiny a zvyšování výdajů na obranu. Novinkám to řekl šéf SPD a předseda sněmovny Okamura. Ministr obrany Zuna, který je ve vládě za SPD a jako člen delegace se jednání zúčastní, podle něj s názory hnutí souzní. V Iránu začaly přípravy na velkolepý pohřeb Alího Chameneího, duchovního vůdce, který byl v čele země skoro 37 let. Zemřel letos 28. února během amerických a izraelských leteckých úderů. Smuteční ceremonie se budou odehrávat následujících 6 dnů po celém Iránu. A je po zprávách. Po nich si poslechněte UFO na rádiu Beat.
1: Classic rock.

0: zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Sokole Vifič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, če.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

No a mě tak napadlo, že bych vám mohl připomenout, že máme pátek. Je to důležitý, je 3. července, páteční odpoledne, důležitý je to z toho důvodu, že v pátek my se tady vždycky na Beatu věnujeme pozvánkám na akce, které se konají ve vašem okolí, třeba i ve vzdálenějších končinách, to už je na vás. Každopádně pozvánky, které máte na různé akce, ať už jdete jako účinkující, pořadatelé, anebo jenom prostí návštěvníci, tak je můžete zdarma posílat sem, respektive takhle, posílat je můžete jak chcete, to je úplně jedno, ale my je zdarma potom odprezentujeme tady ve vysílání. To je důležitý, to je zásadní vědět. Takže, co se pozvánek týče, posílejte SMS-kami na 720 001 222, mailem na studio@radiobeat.cz, pak přes bíťáckou apku, tam je to taky možný, jednak písemně a jednak zvukově. V té zvukové podobě je tam nahrávátko, kliknete, nahrajete, odešlete, takhle jednoduchý to je vyřešený a já se s tím potom tady poperu a odvysílám. Jo, jsem tu do 19. hodiny, tak nějaký ty pozvánky určitě stihnem, teď si zatím dáme Led Zeppelin. Já jsem Ota Semana, přeji příjemný poslech.

0: way to heaven.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: To byly Badfinger, pojďme tedy na nějakou tu sadu pozvánek, který mi tady přistály v pátek 3. července, což tedy, jestli se nepletu, je dneska, tak bude zahájen cyklus Zámecké pátky na Červeném Hrádku večerem věnovaným bluesové hudbě. Na Zámecké louce vystoupí dvě výrazná jména současné české bluesové scény, OJ Žlábek Band a The Blatherstones. Takže tam můžete býťáci určitě vyrazit. Dále je tu pozvánka na sousedské rokování, které se koná 4. tedy zítra od 15 hodin v Sukových sadech v Hradci Králové. A hrát budou Spolektiv, ZZ Top Revival, Hellraiser a Tarantule. Vstup je zdarma, takže tam můžete dorazit, občerstvení zajištěno, píše mi tady Miloš. A jste všichni taky zváni do klubu Čistá radost v Čisté u Rakovníka, kde bude dnes, tedy v pátek 3.7. koncert metalových kapel Destroy, Aparat a Riot. Takže další pozvánky posílejte, 720 001 222 je SMS brána, maily studio@radiobeat.cz nebo býťácká apka, tam to funguje taky.
1: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz. Oslavte 85 let ikony G-Pink 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. G-Pink 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
2: Včera byl hezký čas.
3: Včera neděle bylo.
4: Za týden bude zás.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno.
6: V každém případě bude zase...
7: Klasika, novinky, rozhovory.
8: Každou neděli od 8 do půlnoci.
9: Za týden bude zás.

Nabíto jasná páka, no sex, no drugs. No, víťáci, chybí nám nějaké 3 minutky do 3:15 a protože je pátek odpoledne, tak je potřeba se taky podívat na to, co se děje na našem webu. Týká se to naší víťácké ankety na půlnoční alba, kde vybíráte samozřejmě 2 desky z té 6 nominovaných, tak jako každý týden. No a já jsem se díval, vedou Krausberry Poslední nádražák. Pak je tam kapela Kabát na 2. místě se ztrátou no vlastně nějakých 250 hlasů bych to viděl. El Presidento je deska, která je 2. Třetí jsou Rybičky 48, jedeme dál. Proteus má místo 4. 5. je Holeček a Marcel Project a Petr Janda, Django, je na posledním 6. místě. Uzavírá tu 6. Do nedělní půlnoci máte příležitost tuhle anketu ovlivnit svými hlasy, takže mrkněte na web na www.radiobeat.cz a klikejte pro desky, které chcete slyšet příští týden. Jednu hrajeme v úterý, druhou ve čtvrtek před půlnocí.

0: Tohle byly Boston, na zprávy už se tady třese Pepa Labus, přijde s nimi na tu 16. Pak si dáme Accept, Janis Joplin a taky The Who a budu se v příští hodině opět věnovat nějakým těm pozvánkám, teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na 55. pozoru na Pajedel na Zlínsku, tady došlo k dopravní nehodě hned 4 osobních vozidel na místě policie, takže je to tam docela slušně zasekaný, s tím býťáci budete muset počítat. V ulici v Holešovičkách na úrovni Protoncentra v Praze ve směru z centra došlo k dopravní nehodě a stojí tam teď momentálně odstavená porouchaná dodávka. Dále pak počítejte s komplikací na D11 na 92. a 5. kilometru ve směru na Prahu od Jaroměře. Tady stojí odstavený nákladák a v Karlových Varech v Motýlí ulici překáží po dopravní nehodě 2 osobáky. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210

0: Radio Beat. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude skoro jasno až polojasno. Během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Maximální teploty dosáhnou 24, na jižní a střední Moravě a na východě Slezska až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Vodní slalomářka Bára Galušková obsadila na mistrovství světa v Krakově třetí místo v závodě kajakářek do 23 let. 19-letá reprezentantka ziskem bronzu navázala po třech letech na titul juniorské mistryně světa. Ve finále dnes Galuškovou předčili vítězná Němka Paulina Pirová a Leia Regoniová ze Španělska. Úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku se otevře o měsíc dřív. Řidiči po 3,5 kilometru dálnice, který si vyžádal zhruba 900 milionů korun, projedou už na konci července. Ředitelství silnic a dálnic tak chce částečně ulevit provozu v letní sezóně, kdy denně projede po dálnici zhruba 20 000 vozidel. Kvůli pádu lanovky na Ještěd podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a právnickou osobu. Obviněni jsou z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Právnickou osobou jsou České dráhy, které lanovku dříve vlastnily. Obžalovaným hrozí až 10 let za mřížemi. Bulharský premiér Radev je proti dalšímu plánovanému balíčku sankcí na Rusko. Vadí mu to, že by na sankčním seznamu měl být manažer ruského koncernu Lukoil. Tvrdí, že by sankce ohrozily komunikaci Bulharska s firmou. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte Except na Rádiu Beat.

My Generation, tahle generační zpověď, samozřejmě zhudebněná, tak ta pochází z repertoáru kapely The Who. Jak jsme na tom s časem? Máme 15 minut po 16. hodině. Dnes je 3. července 2026 a máme pátek. Vyšlo to takhle na pátek. Připomeňme si, že svátek má dnes Radomír, ale taky dívčí jméno Radomíra je v kalendáři co by sváteční, ale i Radimíra a Radimír. Takže nositelům těchto jmén patří gratulace jak od nás, tak samozřejmě i od vás, býťáci. A takhle na dálku bych možná rád pogratuloval taky k dnešním 58. narozeninám Norbemu Kováčovi, který ho všichni samozřejmě velmi dobře známe i tady u nás v rádiu a znáte ho nejen z rozhovorů, ale i ze setkání osobních, třeba letos na Beatové síni slávy. Takže Norby, všechno nejlepší a my popojedeme dál. Dáme si třeba Vladimíra Mišíka. Tady je Obelisk, já jsem Ota Semana, přeji příjemný poslech.

0: Tak já myslím, že tomu dali slušný grády, takhle pěkně naživo nám to tady rozpumpovali v písni Bad Boy Boogie AC/DC. Připomnělo mi to, že vlastně u nás jsme odstartovali na beatu Léto jako živé, což znamená, že v průběhu prázdnin a doby festivalů, koncertů, srazů a tomu všemu, tak my tomu dáváme korunu tím, že každý všední den v době, kdy bývala normální detektivka, která se na podzim zase vrátí, nemějte strach, tak mezi tou 9. a 10. startujeme ten den nebo to dopoledne vždycky nějakým tím živákem. Živáky od skutečně velkých kapel, velký významný koncerty, které jsou zvěčněný na nějakých těch nosičích, tak ty vám tady servírujeme. Každý den jeden živák, tedy každý všední den samozřejmě. No a vy si můžete případně i zapojit svoji fantazii a pokud nějaký živák máte v té svojí hlavě, jakože to by měl být ten, který by měl ozdobit to naše léto jako živé na beatu, tak můžete klidně psát na studio @radiobeat.cz nějaký ty tipy. Když se toho sejde víc, tak možná, že i z tohohle toho mraku zahřmí a že třeba nějaký ten koncert se uchytí, ujme a během těch prázdnin ho uslyšíte mezi 9. a 10. každý všední den na beatu.
1: Kdo zažil 90, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v 90. dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
2: Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz. Radio Beat.

0: s Jardou Šímou na cestách na Rádiu B.
1: Hezký den ze Sibiře. Naposledy jsem se hlásil z Jekatěrinburku, o kterém jsem vám ještě neřekl, že je dělící čárou mezi Evropou a Asií. Od této doby jsme najeli už dalších 3200 kilometrů a naše cesta včera zdolala milník 7000 kilometrů. Motocykly CF Moto 250 Dual Sport a 450 MT už dostali základní servis, to znamená olej, který si vezeme, a olejové filtry. Projeli jsme velká města jako Omsk, Novosibirsk a Krasnojarsk. Pro vaši představu, vzdálenost mezi těmito městy je mezi 500 až 700 kilometry. Mezitím nějaké městečka, vesničky, ale i mezi nima jsou vzdálenosti 100, 200 i 300 kilometrů. Motocykly si s těmito vzdálenostmi nedělají žádnou hlavu, benzín zatím všude je, takže jedeme dál, kam až to jde. Právě jsme 250 kilometrů před Irkutskem, které je pro nás vstupní branou k návštěvě Bajkalu, toho přírodního skvostu, který si chceme v několika dnech prohlédnout a projet na motocyklech. Ještě zmíním počasí, které nám cestou moc nepřálo. Většinou jsme spali pod střechou, až poslední dobou využíváme naše stany. Venku začíná být krásně teplo, sluníčko svítí a i ty deštivé dny byly dobré, protože jsem alespoň já tak mohl vyzkoušet dokonalost svého nového vybavení. Už jsme také zažili koupání ve zdejších jezerech a řekách a došlo i na chytání ryb. Vždyť motocykl CF Moto 250 Dual Sport, na kterém jedu, se u nás prodává pod sloganem Motocykl pro starší pány na chytání ryb k rybníku. Myšleno asi k nejbližšímu rybníku, i když já dokazuji, že si na něm člověk může zajet i k rybníku nebo k jezeru do daleké Sibiře. Takže se mějte a ať to jezdí.
2: Ze sedla motocyklu pro posluchače Rádia Beat Jarda Šíma.
3: CF Moto. Jedeme v tom s Jardou. 100 000 kilometrů prověřené motorky. Profesionální pracovní čtyřkolky Gladiator. Vše s 5letou zárukou pro všechny. www.cfmoto.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rolling Stones, Kejme Shelter. Já jsem říkal, že kromě písemných pozvánek, který posíláte SMS-kami, případně mailem, tak můžete taky namluvit něco na ty naše, na tu naši býťáckou apku, kde je nahrávátko. No a někteří toho využili, tak si poslechněte nějaké pozvánky, které mi sem dorazily.
1: Zdar tady Kaule, zdravím všechny býťáky a zvu vás dnes v pátek 3.7. do Vratislavic nad Nisou, do pivovarského spory, kde je akce, na které zahrajeme s Iron Maiden Revival Praha od 18.30. a potom hrajou Kiss Czech Company. Díky, buďte zdraví a těšíme se. Zdar!
2: Ahoj býťáci, tuto sobotu hrajem s kapelou Nová kůže na pouťové zábavě v Litavanech u Hrotovic. Budeme se na vás těšit. Mějte se hezky a ahoj Michal.
3: Ahoj býťáci, zdravím vás z Písecké Počáry. Dneska pokračujeme v programu Letní akustické terasy. Přivítáme velkou osobnost české písničkářské scény, dvojnásobného držitele ceny Anděl, písečáka Jiřího Smrže. Ten si sebou pozval svůj dobrovod. Ben Lavet, Ivan Křenek a Jiří Kovář doprovodí na naší kouzelné terásce Jiřího Smrže. Začínáme v 8 a těšíme se na vás. Divadlo Pod čarou, Písek.
0: Tak býťáci, další pozvánky posílejte, ať ten víkend za něco stojí.

tě přede. Za okny zuří listopad. Na plotně oběd voní, vítr chce stromy linčovat.

0: Out, no tak jasně, víme, že jsou prázdniny. Alice Cooper nám to teď tak trošku připomněl a to byla jeho pecka, která nás přivedla až k 17. hodině. Na 17. tu bude Pepa Lábus. Další zprávy pro nás má a přijde s nimi už za chvíli. Pak Nirvana, Eric Clapton, Dr. Victor a spousta dalších. Pojďme na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Třebíčské ulici ve Velkém Meziříčí došlo k dopravní nehodě s únikem paliva. Jsou tam v sobě dva osobáky a jeden z těch osobáků je dokonce převrácený. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Bouralo se taky v Olomouci v Zíkově ulici. Tady probíhá vyšetřování dopravní nehody dodávky s osobákem. Na dálnici D1 na 140. kilometru ve směru na Prahu. Počítejte s dopravní nehodou dvou osobáků, je to v připojovacím pruhu. Dále pak pozor ve Svitavské ulici v Blansku, tady vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. A na D6C, což je Karlovarská, tedy na trase Praha Karlovy Vary na 47. kilometru, stojí odstavený osobák. Býťáci, jezdíte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude skoro jasno až polojasno. Během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Maximální teploty dosáhnou 24 na jižní a střední Moravě a na východě Slezská až 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Český hokejový brankář David Rittich oblékne dres už 7. klubu v NHL. 33-letý rodák z Jihlavy, který uplynulý ročník strávil v New York Islanders, podepsal roční jednocestný kontrakt z New Jersey. Přijde si na rovný $1 000 000. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti o víkendu v pondělí a v úterý. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 41,10 a nafta za 37,16 za litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činili 40,93 za litr benzinu a 37 korun a 1 haléř za litr nafty. Stropy se tedy v obou případech zvyšují. V Praze přibylo lidí nakažených svrabem. Za letošní první pololetí evidují pražští hygienici 459 pacientů, přičemž loni to bylo za celý rok 691. Rizikový je podle hygieniků dlouhodobý kontakt s kůží nemocného nebo infikovanou textilií. Přenos tak hrozí nejčastěji v ubytovnách, sociálních zařízeních nebo hotelech s nízkým hygienickým standardem. Cestování MHD je podle odborníků rizikové minimálně. Litva by chtěla využít všech možností k odstrašení Ruska, včetně možného odstrašení jaderného. Na tiskovce pojednání s kancléřem Mercem to dnes v Berlíně řekl litevský prezident Nauséda. Včera se litevské parlamentní strany dohodly na plánu odstranit z ústavy zákaz umístění jaderných zbraní na území Litvy. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich přichází Nirvana na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic rock.

I nese, a to už od rána až vlastně do večera, ve znamení pozvánek na různé akce, které se konají někde ve vašem okolí, býťáci, ať už tedy pořádáte, vystupujete nebo jenom jako diváci navštěvujete, tak ty pozvánky posílejte dál. Některý tady zase přistáli, pojďme se na to podívat. Máte přijít zítra 4.7. na letní noc u Rybníka do Pístovic s kapelou Figaro, která má podobný repertoár jako naše milované Rádio Beat, a navíc charismatickou zpěvačku. Akce začíná v 19.30, takže tam můžete vyrazit, zve faninka Figara i skvělého rádia Beat Evelina. Další pozvánka je na Aqualoka v Českých Budějovicích, Succulent Sound, který přináší energickou show postavenou na houpavých rytmech, chytrých textech a uvěřitelné energii českého venkova. Akce start v 18 hodin, kapela od 20 hodin, bar a grill už jede na plný otáčky, takže se v Aqualoka na vás těší nejen Zdeněk, ale vlastně všichni. Tam můžete tedy dorazit dnes na Succulent Sound. Pozvánky posílejte, já vám pustím doktora Viktora, já jsem Ota Seman, přeji příjemný poslech.

0: A teď, bratři, předpažit, zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Sokolevi fič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, Čet.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Na rádiu Beat.

0: Abychom měli, to byli Queen a jejich Headlong. Ještě předtím, než si dáme dopravu, tak se podívejme na to, co nás čeká. Za malou chvíli budou tu menšinové sporty a Petrovi Šimáčkovi se do tohodle toho, do téhle relace vešli parašutisti, auta, horolezci a taky cyklisti. Samozřejmě, jak taky jinak. Takže za chvíli menšinové sporty, teď doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor na dálnici D1 276. kilometr ve směru od Prahy na až Ostravu, tak tady se střetl osobák s dodávkou. Opatrně také na D55 na 24. kilometru trasy Hulín na Pajedla, tady je na vozovce nějaký velký karton, tak i tady s opravdu nohou z plynu. No a na D4 na Strakonické na 53. kilometru ve směru na Prahu stojí odstavený osobák. Víťáci, dávejte pozor také na D46, 13. kilometr směr Vyškov, tam je to uzavřeno z důvodu požáru, vozidla na místě jsou hasiči. Zpráva je z Národního dopravně informačního centra. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním víťákům. Volejte 210 32 33 34. Na internetu by měl být člověk opatrný. Neriskujte, přemýšlejte. Buďte opatrní, nevystavujte se zbytečně nebezpečí.
2: Hergot, to jsem se.
3: No, vidíš.
4: Hledat spolužačky na síti, to už je ve vašem věku opravdu riziková aktivita. Zaměřte raději na bezpečnější stránky. Muzika nestárne. Radio Beat najdete i na Facebooku nebo na www.radiobeat.cz.
5: Včera neděle bylo.
6: Včera byl hezký čas.
5: Včera neděle bylo.
4: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase
1: klasika, novinky, rozhovor.
6: Každou neděli od 8 do půlnoci.
5: Za týden bude
6: zase. Zabítu.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
7: Naši parašutisté v seskoku na přesnost zazářili ve světovém poháru ve Slovinsku. Český B tým ve složení Pavlíček, Směšný, Sbíral, Žáka, Rataj obsadil dělené druhé místo se Švýcary. Ačko se posunulo z 21. na 4. pozici. Jednotlivce vyhrál Petr Chládek junior, třetí skončil Bonifác Hájek. Automobilový tým Mičánek Motorsport Powered by Bagheera poprvé vyhrál závod evropského šampionátu Lamborghini Super Trofeo. Dvojice Formanek a Pretorius ovládla podnik na okruhu Vespa mezi více než 30 soupeřů. Horolezci Marek Holeček a Tomáš Petreček se vydali do Pákistánu na další pokus o prvovýstup na Nanga Parbat. Chtějí zdolat trupalskou stěnu alpským stylem, když už před lety skončili těsně pod vrcholem. Nejen cyklistický závod Thousand Miles Adventure v neděli odstartuje z nejvýchodnější slovenské vsi Nová Sedlica a pojede se až na západ Česka. Soutěžící se pohybují pouze vlastními silami a bez podpory. Délka trasy přibližně 1600 km a převýšení kolem 40 000 metrů. O víkendu se jede nová paka, více Zdeněk Razin.
8: Je přihlášeno 150 speciálů do 4 divizí. S kompletní evropskou špičkou si to po celý víkend budou rozdávat naši jezdci. V juniorech to budou Ladislav Hanák a Vojta Luňák, v 16 stovkách Filip Dušt a Vašek Kupínek a v superbugy Zdeněk Antony a Luděk Dubravský. Po delší přestávce bude domácí pilot Václav Fejfar a jubilejní stý start v nové pace předvede Jarda Hošek.
7: Mezinárodní horolezecká federace UIAA spustila databázi pro hlášení lezeckých nehod. Systém shromažďuje data z více než 20 zemí a mapuje různé způsoby jejich sběru. Cílem je zlepšit bezpečnost a sjednotit evidenci i sdílení informací mezi státy. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.

0: Tak hodil by se takový menší zlatý důl, že jo, proč ne, no ale tohle byl ten, který nám naservírovali Matadors a ten nic nevydělal, tedy alespoň nám jako posluchačům ne a konec konců ani klukům z Matadors to zas až tolik jako nevydělalo, tak jako to vydělává těm velkým světovým kapelám, to je celkem jasný. Nicméně pěkná věc, zlatý důl, Matadors, to je to, co doznělo, za chvíli tu budou Lynyrd Skynyrd, ale já tady pro vás mám další z těch pozvánek.
1: Ahoj vidíci, dneska 3. července se pod hrám Loket v amfiteátru koná každoroční koncert kapely Tři sestry a jejich přátel. Takže neváhajte, dosta z okolí Karlových Varů, jedinečná možnost vidět Tři sestry naživo a vždycky to bývá show. Takže se stavte pod Loktem, přijďte se podívat, pobavit, popít, jste srdečně zváni.
2: Ahoj míťáci, tady David. Dnes do Mažlicích v rámci hudby pod hradem vystoupí od 7:30 Burma a Bohuš Josef, o 9 hodin skupina Hrací skříň a zítra přijede slavná kapela Precedence, která vystoupí od 6 hodin, od 9:30 bude hrát neméně slavná Laura a její tygři a mezi nimi kapela The Paper Jack, která má vazby na Domažlicko a bude křtít novou desku. Paper Jack bude od 8:00. Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: To byl Led Zeppelin a přivedli nás k 18. hodině. Na 18. připravil Pepa Lábus další zprávy. Po těch zprávách potom chystám samozřejmě, tak jak vždycky na tu 18. hodinu, 6 o'clock rock, tedy výlet do 60. let, a to ve třech písních, které z téhleté doby právě pocházejí. Pojďme na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, na silnici číslo 23 u Okarce na Třebíčsku, tady je neprůjezdný jeden jízdní pruh po havárii osobního vozidla na místě složky IZS, takže tam budou zasahovat a budou to tam dávat do pořádku. Dále pozor také u Přebuze na Sokolovsku, tady se pohybují krávy po komunikaci, takže pokud jdete na Přebuz, tak opatrně, býťáci. U Dorberčan na Olomoucku je neprůjezdný jeden jízdní pruh, protože tam havaroval motocyklista a na místě je záchranka i policie. Uvidíte majáky už zdaleka. Býťáci, jezděte, prosím.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude skoro jasno až polojasno. Během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Maximální teploty dosáhnou 24, na jižní a střední Moravě a na východě Slezska až 28 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalisté Egypta a Austrálie se pokusí ve vzájemném utkání poprvé vyhrát zápas vyřazovací fáze mistrovství světa. Austrálii se to v minulosti už dvakrát nepodařilo. Africký celek čeká premiéra v play-off. Zápas v Dallasu má výkop dnes ve 20 hodin našeho času. Předseda sněmovny Okamura na příští týden zvolá dvě mimořádné schůze dolní komory parlamentu. V úterý k EET a ve středu ke zvýšení plateb státu zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce. Do pátku 10. července chce podle něj ukončit schvalování stavebního zákona a konečné hlasování o EET má být ve středu 15. července. Na pražském letišti Václava Havla začala v tomto týdnu působit speciální jednotka cizinecké policie. Bude zajišťovat ochranu mezinárodního letiště a případně pomáhat útvaru rychlého nasazení při řešení teroristických hrozeb, například v případě únosu letadla nebo jiných mimořádných událostí v areálu i jeho okolí. Útvar je třetí speciální jednotkou policie, další dvě chrání jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně bude nutné na dvě noci uzavřít do dálnici D2. První uzavírka je naplánována ze dneška na zítřek od 19 do 9 hodin. Druhá pak na noc ze zítřka na neděli. Přestavba vytížené dálniční křižovatky, po které se stále jezdí na dálnici D1 ve dvou zúžených pruzích v každém směru, má skončit příští rok v listopadu. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na rádiu Beat.

Teď jsme se ocitli v roce 65, kdy vznikla píseň My Girl, napsali ji Smokey Robinson a Ronald White, oba členové skupiny The Miracles, no a vlastně ji do svého repertoáru velmi záhy převzala kapela nebo vokální skupina The Temptations, takže oni ji vlastně hráli v rámci tedy svýho zájezdu spolu s The Miracles, tak tam ji začali zpívat společně a pak si ji nechali. No a to je to, co my jsme slyšeli právě teď, tedy Temptations a jejich verzi písně My Girl. Předtím to byly Deep Purple, Love Help Me. To byla ta věc, která vznikla v roce 1968 a byla to píseň, kterou vlastně dával dohromady ještě v době, kdy neměli pořádně tu sestavu ustálenou. Management už měl zarezervovaný studio a vlastně, jakmile se dali dohromady a řekli si, dobrý, tak takhle do toho půjdem, tak ještě neměli dokonce ani žádnou píseň. A na místě, v průběhu toho vlastně večera, kdy to studio bylo zarezervovaný, tak tenhle ten song vznikal. Takže to byly Deep Purple a jejich Love Help Me. Ta nám otevřela dnešní Six O'Clock Rock a teď chybí ještě jedna, poslední do třetice a to se přeneseme do 11. února 1963 do londýnského EMI studia. Později bylo přejmenováno na Abbey Road Studios, to už budete asi vědět trošku víc. No a tehdy Beatles nahráli 10 písní za ten den. 9 se dostalo na desku Please Please Me, což byla jejich vlastně první britské album. A tenkrát se nahrávala i píseň, kterou uslyšíme teď jako třetí v tom roce 63. A je to píseň s názvem Twist and Shout. Nahrála původně tuhle skladbu philadelphská R&B skupina s názvem The Top Notes. A ty nahráli Twist and Shout a to už v roce 61. V 62. se stala tahle píseň hitem ve formaci The Isley Brothers, což je ta verze, která inspirovala právě Beatles. Tehdy zvukař Norman Smith prý navrhl Beatles broukům, aby zkusili nahrát Twist and Shout, byla to tehdy velká pecka, známá celosvětově, no a že John by to mohl zaspívat. Jenomže John byl dost indisponován hlasově po právě celým dní toho nahrávání, takže musel prý tenkrát spolikat několik pastilek na hlasivky a pak to dal na první zátah, protože věděl, že druhý už by mu ty hlasivky nevydržely. Pojďme na to, tady jsou Beatles a je to ta třetí ze Six O'Clock Rock na Beatu.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: A za chvíli nás čeká Beatoscope, no a po něm něco od Iron Maiden a dojde určitě potom ještě i na Blue Effect. Teď se podíváme zase na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a pozor, bouralo se v Litoměřicích, a to na tom kruháči, jak je mezi Braní a na Kocandě, tak tam na tom dělící, nebo na tom spojovacím pruhu, tak tam došlo k dopravní nehodě, jsou tam v sobě dva osobáky, buďte tam tedy opatrní, býťáci. Dále pozor na D5 na 82. kilometru trasy Rozvadov Praha. Tady je nějaký pohyb, lidé na vozovce, alespoň podle informací, kterými přišli. Dále v Jihlavské ulici v Táboře vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků a ještě na D49 na 18. kilometru trasy Hulín-Frišták stojí odstavené porouchané vozidlo, už je tam policie a šipka. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům. Volejte 210 32 33 34. Beatoscope. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. V Austrálii dokáží připravit kávu pomocí ultrazvuku. Espresso vzniká bez horké vody při pokojové teplotě a spotřebuje o 3/4 méně energie. Chuť je podle testů srovnatelná s klasickou přípravou. Více Leoš Kopecký z www.sci-line.cz.
3: Klasický recept na espresso zná každý. Namlít, upěchovat a prohnat tím vodu o teplotě kolem 90 stupňů Celsia. Jenže vědci na to šli z principu jinak a horkou vodu vyřadili. Na kávovar namontovali speciální měnič, který do směsi kávy a studené vody posílá pro nás neslyšitelný ultrazvuk. Vibrace spustí takzvanou akustickou kavitaci a v kávovaru začnou vznikat a hned zase zanikat miliony mikroskopických bublinek. Ty doslova roztrhají povrch kávových zrn a vše z nich se pak do vody uvolní i bez horké vody. Za necelé 3 minuty. Při slepých testech 100 kafařů nepoznala rozdíl mezi pravou kávou a ultrazvukovou. Úspora energie je 75%.
1: Beatoscope.
2: Na crowdfundingových platformách se objevil USB kabel Hacknet, který může po připojení k počítači spouštět skripty a odesílat data přes Wi-Fi. Uvnitř běžně vypadajícího kabelu je čip a paměť, díky nimž funguje jako hackerský nástroj bez instalace softwaru. Kabel stojí zhruba 1650 korun a ochranou je nepoužívat neznámé USB kabely.
1: Beatoscope.
2: Google vylepšil skenování v aplikaci Disk pro Android. Umí automaticky a velmi rychle snímat stránky jen tím, že na ně namíříte telefon. Sama je ořízne, vyčistí se řadí a uloží do PDF, přičemž sken může spouštět i přes widget na ploše. Čas pro Beatoscope se tímto naplnil.
1: Rádio.

To byly Blue Effect a ještě než si pustíme Kiss, tak si poslechněte nějaký další pozvánky. Jste všichni zváni na sousedské rokování. Tahle akce se koná 4.7., tedy zítra od 15 hodin v Sukových sadech v Hradci Králové. Hrát budou Spolektiv, ZZ Top Revival, Hellraiser a Tarantule. Vstupné je tam zdarma a občerstvení je zajištěno a všechny zve Miloš. Dále jste všichni zváni do klubu Čistá radost v Čisté u Rakovníka. Dnes večer tam probíhá koncert metalových kapel Destroy, Aparat a Riot. A ještě pozvánka na zítra na 4.7. na letní noc u Rybníka do Pískovic s kapelou Figaro, která má podobný repertoár jako právě Radio Beat a navíc charismatickou zpěvačku. Takže tam můžete vyrazit, akce začíná v 19.30.

0: pažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Cokoliv, fič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píš, čeče.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě dále.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
1: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
2: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
3: Dobrý večer, máte vybráno?
4: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
3: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
5: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už zítra od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat.

0: zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Sokole Vifič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, če.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Páteční flám na rádiu Beat.
1: Na dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapení. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 10. Ujasněme si Zemánka. Rok 1995. Čte Honza.
2: Těžko říct, proč jsme při hledání baskytaristy nesáhli rovnou po Zemánkovi. Přitom jsme byli nerozluční kámoši a trávili spolu spoustu času. Asi to bylo proto, že jsme chtěli někoho extra pro sebe a Jirka už svou kapelu měl. Nějak se hecnul, začal cvičit na basu a už chvíli byl součástí tělesa se skvělým názvem Fifinka is Dead, se kterým občas hráli v Praze v klubu na Újezdě nebo v podobných prostorách. Tu kapelu tvořila povedená divadelní parta od Zemánka z práce, dělal tenkrát zrovna na civilce kulisáka v Karlínském divadle, což obnášelo do spít a žít neuspořádaný bohemský život. Doma se moc nevyskytoval, protože to tam okupoval jeho starší brácha se svýma kámošema, což byly starý smažky, který odnášeli prodat do zastaváren cokoliv, co mělo nějakou hodnotu, což hrozilo i basový kytaře. Zemánek, který dost zhubnul a nechal si narůst dlouhý vlasy, byl často u nás, věděl, že hrajeme a chceme založit kapelu, ale stejně to trvalo dlouho, než někoho napadlo dát to takhle dohromady. Možná i proto, že jeho kapela Fifinka is Dead začala nějak stagnovat, se nakonec Zemánek rozhodl vstoupit do hry. A začali jsme trénovat ve třech. Neměli jsme prachy, takže jsme u nás doma v pokoji hráli buď na sucho, nebo přes nějaký mizerný aparáty. Přišlo nám, že to krásně funguje. Byla to basa s bonusem, protože jsme nemuseli řešit cizí lidský faktor. Takže ještě bubeníka a někoho, kdo bude držet mikrofon a show must go on.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: zapažit, zapažit, unožit, přinožit, předklonit a zaklonit.
1: Cokoliv, Fič, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, če.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná ještě.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Kořádý a Užvalové. Je to od Zámku.
1: Naše heslo je...
2: No!

0: předklonit a zaklonit.
1: Cokoliv, Fitch, už je 6. Teď tady máme zkoušku my, tak s tím vaším aerobikem jděte třeba před Sokolovnu.
2: Sebevědomí rockovým kapelám určitě nechybí.
1: To si píšte, če.
2: Tento prodloužený víkend proto strávíme v jejich společnosti, abychom zjistili, jestli mají na to dostat se z okresního přeboru do první ligy, či možná těž

0: zase příště.
1: Po celý prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Klasik rock.

online. Klaďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Radio Beat. Klasický rock od soumraku do úsvitu.

budeš spát, počkáš až doutník, jen tak tě v prstech zabolí, nápad bych měl a není zlej, půjdeme jinam, tady to za moc nestojí.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.